0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný

vámi je Rádio Blaník a pohodovou noc vám přeje Martin Ledinský. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas alespoň 3 pracovní dny předem na Blaník napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes kontaktní formulář, který najdete v kontaktech na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Hezkou noc přeji.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná až zatažená, na severu a východě zpočátku i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, a to zejména na horách. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Pondělní sváteční obloha bude i nadále oblačná, místy bude i zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 24, na severu místy kolem 18 a v 1000 metrech na horách 15 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

Strávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je tu další sváteční den, konkrétně pondělí 6. července a dnes si připomínáme den upálení mistra Jana Husa v roce 1415. Kulaté narozeniny má dnes herec, zpěvák a písňový textař Jiří Macháček, jemu 60 let. Narozeniny oslaví taky filmový a divadelní herec a dabér Alexej Piško, i ten má kulatiny, jemu 70. A když se podíváme do světa, tak narozeniny má taky bývalý americký prezident George Bush a tomu je čerstvých 80 let, takže dnes je to takový den kulatých narozenin. Ať už slavíte narozeniny kulaté nebo nekulaté, i vám z Blaníku přejeme všechno nejlepší.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná až zatažená, na severu a východě zpočátku i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, a to zejména na horách. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Pondělní sváteční obloha bude i nadále oblačná, místy bude i zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 24, na severu místy kolem 18 a v 1000 metrech na horách 15 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz

vámi je Rádio Blaník a pěkné ráno přeje Martin Ledinský. Je pondělí 6. července, takže další sváteční den. Tentokrát si připomínáme den upálení mistra Jana Husa v roce 1415. A máme tu i další výročí. Před 176 lety byly připojeny k Brnu předměstské obce. Stalo se tak v roce 1850. A před 12 lety tenistka Petra Kvitová podruhé vyhrála Wimbledon, a to po vítězství nad Eugenie Bouchardovou z Kanady. Tehdy se psal rok 2014. Tolik výročí a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky. Dobré ráno. Rádio Blaník.

Krásný sváteční den je pondělí 6. července, den upálení mistra Jana Husa. Před námi je přehled očekávaných událostí. V pražském Lichtenštejnském paláci proběhne den otevřených dveří, a to od 10 do 18 hodin. V metropoli ještě zůstaneme, od 15 hodin proběhne v Betlémské kapli také bohoslužba k výročí upálení mistra Jana Husa. Čtvrtým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Dnes je od 10:30 večer v sekci zvláštní uvedení světová premiéra filmu Bojovník. Na 1/35 zahájí ŘSD rekonstrukci zhruba 2-kilometrového úseku na příjezdu do Liberce od Prahy. Mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou se letos bude pracovat zhruba 5 měsíců. Prvních 11 týdnů se bude dělat kanalizace ve středním dělícím pásu. Jezdit se bude v režimu 2+1. A v 8 hodin ráno by naopak měla skončit uzavírka rušné křižovatky Sněhulák právě pod libereckou silnicí 1/35. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

je noc jako každá jiná, to jenom muž váří k zemi pan. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: tak ať se co chce stane, má ve mně bratrada. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Jela jsem s Marcelou

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo k tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: Dalibor Janda, písnička Vždycky jsem to já. Na Blaníku přeji hezké ráno, krásné sváteční pondělí. Máme 6. července a po 6. hodině Lenka Filipová Za všechno může čas.
1: Za všechno může čas.
0: Taky Helena Vondráčková Nač vlastně v půli vzdávat mač. A nebo skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli I tak to za to stojí. Hezky česky hrajeme na Blaníku celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Většinou máme deštivé ráno, nebo minimálně s přeháňkami. Teploměr ukazuje od 15 do 11 stupňů. Přes den čekejte dál zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, a teploměr má vystoupat na 19 až 23 a jižní Morava se může těšit na 25 stupňů.
3: Rádio Blaník.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
8: Svítí.
9: Svítí.
8: I na síti všech sítí.
9: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
8: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
9: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Kolony jsou v létě častější. Výdejní boxy jsou čím dál více oblíbenější. Čeští basketbalisté dnes zabojují o kvalifikaci na mistrovství světa. Krásné sváteční ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích a dálnicích. Dlouhé kolony nemusí být jen nepříjemným zdržením, ale mohou komplikovat i práci záchranných složek. Jaká pravidla je potřeba dodržovat, říká mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
11: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
10: Při delším stání v koloně je dobré mít sebou zásobu pitné vody a trvanlivé potraviny. Výdejní boxy využívá téměř 88% Čechů. Je to zhruba 4x více než před 5 lety. Z toho 53% je používá několikrát měsíčně. Hlavním důvodem obliby výdejních boxů jsou především pohodlí, časová flexibilita a snadná dostupnost. Nejvíce a nejčastěji využívá boxy generace ve věku 35 až 54 let. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4500 hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci na 10 000 lidí. Hořet začalo už sobotu večer a od té doby se požár šíří. Jeden z hasičů a jeden obyvatel vesnice jsou ve vážném stavu. Úřady zároveň uzavřely v tomto pyrenejském podhůří řadu silnic. Kvůli požáru se také třetí etapa cyklistického závodu Tour de France uskuteční bez diváků. České basketbalisty dnes večer čeká v Brně boj s Estonskem. Mohou si tak udržet naději na postup na mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. Pokud nezvítězí o 30 nebo více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem. Zápas Česko-Estonsko startuje v 17 hodin. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání s Jirkou.
0: Krásné ráno.
2: Jirka Frélich
9: na Rádiu Blaník.
0: 6. hodina už byla, tak vám přeji hezké vstávání, dobré ráno, za chvíli se zeptám, jaké počasí je teď u vás doma. Klidně už můžete psát SMSky na 603 118 118.
9: Radio Blaník.
0: A Na úvod 6. hodiny Lenka Filipová Za všechno může čas. Za chvíli skupina Kabát. Máme první pondělí v měsíci. Hrajeme jenom hezky česky.

0: Petra Janů a písnička S Bohem všem láskám dej. Dnes je 6. července a v Litoměřicích před 60 lety se narodil český herec, scénárista, zpěvák, textař a moderátor Jiří Macháček. Tak Jiřímu Macháčkovi k jeho 60 nám přejeme hlavně všechno nejlepší. Vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka. Z těch filmů, na které si budete jistě pamatovat, tak to budou asi Samotáři, Jedna ruka netleská, Vratné lahve, Ženy v pokušení a další, třeba Občanský průkaz. Jiří Macháček, jak jsem říkal, je taky zpěvák a spoustu písniček má kolem roku 2000. Já jsem si hned vybavil Malotraktor, tak k 60 nám přejeme všechno nejlepší. Jiří Macháček a Malotraktor.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za

0: Věra Špinarová a Bílá java 250, za chvíli Jiří Schellinger. A filmová písnička Což takhle dáci špenát, tak je skupina Opět a Radeček. A já se vás ptám, do jakého počasí jste se probudili? Volejte 800 109 109, pište 603 118 118.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
6: Dobrou noc.
5: Buonanotte.
6: Sladký spánek.
5: Sono dolce.
6: Matrace.
5: Maniflex.
6: Maniflex.
7: Magnifik.
5: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
8: Dobré ráno, miláčku.
9: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
8: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
10: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
11: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
12: Máte doma solární elektrárnu?
13: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
14: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
13: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
14: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
13: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
14: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
13: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
18: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
19: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: Kuchyně u mámy.
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
3: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
4: Živé vysílání.
5: Speciální webová rádia.
4: Rozhovory s moderátory.
5: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
4: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
5: Tak ať se vám hezky sleduje,
4: čte
5: i

0: skupina opět a Radeček a písnička I takto za to stojí. Já přeji krásné ráno, hezké pondělí. Je první pondělí v měsíci, vy jste poznali, hraje Blaník jenom hezky česky a ptám se, jaké počasí je u vás doma.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma?
0: Tak a půjdeme na ty krásné SMSky, napsala nám Mary a zdraví z Černošic, 16 stupňů a prší, 17 stupňů Svitavy, píše Magdalena a přeje hezký den, je zataženo, Magdo díky, telefon 800 109 109, uvidíme, co se dozvíme, hezké ráno. Kdo pak je na telefonu Rádio Blaník?
2: Dobré ráno, Honzo, smoukám Jirku, zdravím tě, ahoj.
0: Honzo, zdravím, středočeskou Vlkavu.
2: Tak tady máme teďka zataženo. V noci krásně pršelo, ve 3 hodiny, teď teda už neprší.
0: Ty jsi byl vzhůru?
2: A na ten, jasný, já jsem šel spát ve 3 hodiny.
0: Jo takhle, a vstáváš teď 6?
2: Řeknu to slušně, zbudilo mě toaleta.
0: Jo, rozumím, rozumím.
2: Protože jsme tak do 2:30 kalili, víš.
0: Dobře, takže velká oslava. No. Takže teďka zataženo ve Vlkavě.
2: Zataženo a na teploměru máme 16 stupňů.
0: Honzo, já popřeju dobrou noc, ne dobré ráno, ano?
2: Děkuji, Jirko, no, tak ještě dám, no, tak vyhodky to vidím a budem stávat.
0: Dobrá, hezké ráno, Honziku.
2: Ahoj, Jirko, čau.
0: Tak uvidíme, kdo dál na 800 109 109 za chviličku, teď ale přejeme dobré ráno taky v tuto chvíli. Ondrovi, který píše, že v Neratovicích 15 stupňů, přes den by snad mohlo být těch 24, v sobotu s rodinou na Hradě Jezeří byl Ondra a bylo to super, včera u opékání burštu. Ondro, díky, tak telefon 800 109 109, Rádio Blaník, přeji dobré ráno.
3: Dobrý den, tady Láďa z Doubravic u Vysokého Mýta. Ti nahlásí počasí.
0: Hlašte, hlašte.
3: Je tady zataženo po dešti, 14 stupňů teplá.
0: Dobrá, takže 14 stupňů u Vysokého Mýta. Děkuji, hezké ráno. No,
3: taky, naschle.
0: Tak další SMSka, ta nám přišla z Milína, zdraví Jitka, oblačno, fouká silný vítr na teploměru 18. Kdo pak dál? Rádio, hezké ráno, Blaník.
4: Dobré ráno, tady Jindra z Hořic pod Krkonoší. Tady máme zataženo, docela chladno, 15 stupňů. Tak ale na výlet krásně.
0: Na výlet ideálně, ano. Tak přeji hezké ráno, byl jsem v Hořicích nedávno, máte stále dobré trubičky, musím říci.
4: To je dobře, ale musíte si vybrat ty pravé.
0: Ano, ty cestou k té velké silnici, teď nevím, ten tah na Hradec.
4: Ano, ano.
0: Jo, tam,
4: ano,
0: tam jsou dobré. Právě. Nebudu dělat reklamu, ale tam jsou skvělé. Tak hezké
4: ano,
0: ráno.
4: Ano, hezké ráno.
0: Tak tady je další SMS. Béďa píše, v Jihlavě 15 stupňů od 4 v práci za volantem trolejbusu. Přeje všem hezký den. Béďo, díky taky, ať to hezky jezdí. Doufám, že trolejbus je s nějakými lidmi dnes ve státní svátek. A i kdyby ne, tak aspoň, aby ta služba utíkala. Rádio Blaník, hezké ráno, kdo pak je tam?
5: Dobré ráno, tady Jirka u telefonu, Osečný.
0: Jirko, zdraví taky Jirka, jak je v Osečné?
5: Pozeční je 15 stupňů, ale chce poprchává.
0: Dobře, šťastnou cestu. Kam jedete?
5: Děkuji. Odvez jsem kluka na letiště do Prahy a odlítá do Egypta.
0: Hezky. Tak ať si užívá a vám přeju šťastnou cestu.
5: Taky díky, ahoj.
0: Tanwald, 13 stupňů, pod mrakem, bez větří, píše nám Marta. Zdravíme Tanwald a koho dále, Rádio Blaník, hezké ráno.
6: No ahoj, díku, tady je Olda z Hudlicu Vedovná, tady je 14 stupňů a trochu mří a jinak všem posluchačům přeju slunce v duši.
0: Díky moc, taky zdravíme, pěkné ráno. A pak je tady SMSka, která dorazila z Turnova, v Turnově aktuálně 13 stupňů a pěkně zataženo. Hezké ráno, naposledy zkusíme.
7: Dobré ráno, tady Eva.
0: Evo, dobré ráno, kam vás zdravíme?
7: Jsem na dovolený v Žichovicích pod Rábím.
0: Mhm.
7: Je tady asi 14 stupňů, trošku zataženo, ale Otava je tak krásně studená, že už jsem tam šupla.
0: No nepovídejte, a to jste byla sama, ne?
7: Sama, nikdy ne. Nikdo, ani noha.
0: Tak vám přeji nádherné ráno, užívejte si dovolenou, jak dlouho tam jste?
7: Byla jsem týden, jedu domů dneska, jedu do domů.
0: Tak jedu, to jo, tak to.
7: Jedu domů do Třeboně, ale bylo tady nádherně jako každý rok sem jezdím.
0: Paráda, tak krásné ráno. No, dovolená vám skončila zítra do práce.
7: Kdepak?
0: Ne.
7: Senior má dovolenou celý rok.
0: To máte ideální. Tak moc vás zdravím, Evo.
7: Takže posaď počasíčko krásný a koupání taky.
0: Hezké ráno.
7: Děkuji, nashledanou.
0: Díky všem za SMSky a za vaše telefonáty. Tady už je Helena Vondráčková. Nač vlastně v půli vzdávat mač? Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Právě teď Xindl X a písnička Dovolená.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Ano, je to písnička, která je taky s Xindlem X. Slunce dál svítí, písnička, která vznikla k 25. narozeninám Rádia Blaník. Já si myslím, že písničku dobře znáte třeba i z našeho vysílání.
2: Slunce dál.
0: No a vaším úkolem bude, a my to prozradíme podrobně až zítra, na Blaníku hledat vždycky, když vám pustíme ukázku, tu konkrétní část, hledat, kdo ji zpívá. Tak já jsem prozradil právě teď, že část naší písničky zpívá třeba i Xindl X, no a vaším úkolem tedy bude v okamžiku, kdy vám tuto písničku pustíme, si tipnout, kdo je tím správným zpěvákem, a ve hře, představte si, budou peníze. No a začínáme 7.7. To jsou Šťastné sedmičky a je to zítra, tak držím palce, pokud s námi budete hrát naši velkou letní hru Slunce dál svítí, tak aby vám šla pěkně od ruky. Teď ale na Blaníku trošku jiná písnička.
1: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Hru startujeme zítra, za chvíli na Blaníku Věra Martinová až na vrcholky hor.
3: Hezky česky.
1: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
3: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
1: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
3: Obyťákem na sever. S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
6: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
7: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
6: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
14: Že nic neřešíš.
13: Přesně.
14: Proto jsme vybrali auto ESA.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Věra Martinová, písnička Až na vrcholky hor, hezké pondělí, nám nad rádiem prší, doufám, že u vás máte alespoň zataženo, dnešek bude deštivý, o počasí za chvíli, těšte se na Marii Rotrovou a štěstí.
1: Štěstí, věčný poutník, co rozdává.
0: Taky písničku Tomáše Kluse a skupiny Krištof, hned po zprávách písničku Cesta.
2: Jestli se blíží.
0: Činasky každý ráno.
3: Každý ráno, když si vzpomenu.
0: Není každý ráno, aby Blaník hrál jen a jen hezky česky, dnes je ale první pondělí v měsíci a tak vám hrajeme ano, celých 24 hodin jen hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Dnešní ráno máme zatažené, anebo dokonce s deštěm. Co se týká dnešního dne, tak počítejte s tím, že ty teploty vystoupají na nějakých maximálně 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude malinko tepleji, okolo až 26, jinak zataženo oblačno a zůstane na většině území s deštěm nebo přehánkami.
4: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Zubařům začal platit zákaz amalgámových plomb. V Brně hořel rodinný dům. Zlínský kraj nabídne několik kulturních akcí. Krásné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojticha zatím v plánu není. Hasiči v Brně Bystrc přes noc řešili požár rodinného domu. V tuto chvíli mají vše pod kontrolou a lidem začali umožňovat návrat do okolních objektů. Předtím z domů v okolí evakuovali 21 lidí. Událost se obešla bez zranění. Dohašování bude trvat do ranních hodin. Příčina požáru bude předmětem vyšetřování. Na pražské cestující čeká další výluka. Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Omezení potrvá do 17. července. Lidé mohou využít ostatní linky, ale je vždy dobré zkontrolovat si, zda nezměnili trasy. Léto bude ve Zlínském kraji ve znamení velkých kulturních akcí. Ty lákají turisty z celé republiky. O jaké události se jedná, řekne mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
7: Velké letní akce přivedou do Zlínského kraje 10 000 návštěvníků, Nelidí dobré vůle na Velehradě, Masters of Rock ve Vizovicích, letní filmová škola v Uherském Hradišti, Barumče Krelý Zlín nebo Vizovické Trnkobraní každoročně podporují cestovní ruch i regionální ekonomiku.
6: Hejtmanství zároveň usiluje o to, aby se hosté zdrželi déle a objevili taky další krásy tohoto regionu. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Jirkovi.
0: Děkuji za 2 minuty, bude 7 hodina, hezké ráno.
4: Jirka Frérich
1: na Rádiu Blaník.
0: Na počasí se vrhneme podrobně za pár minut s meteoroložkou a dnes při pondělku, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky, Krištof, Tomáš Klus, písnička Cesta, za chvíli Václav Neckář nebo Marek Ztracený. Užívejte si dnešní sváteční

0: Marek Ztracený a písnička Ta bílá ti sluší. Nejvyšší čas podívat se krátce na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: A dnes přeji dobré ráno meteorožce Miladě Křížové. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí máme teď?
2: Obloha je většinou zatažená a místy se objevují přehánky. Teploty během noci klesly na 17 až 12 stupňů Celsia a na našich největších horách je kolem 8 stupňů.
0: A jaké počasí nás čeká vlastně dnes během dne?
2: Dnes bude zataženo až oblačno a na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Teploty dnes vystoupají pouze na 19 až 23 stupňů Celsia a na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 14 a na Šumavě dokonce kolem 18 stupňů. A vítr dnes bude mírný, severozápadní až západní.
0: Já děkuji a přeji hezké ráno. Za hodinu si povíme taky to, jaké počasí nás čeká zítra a v dalších dnech. Teď ale přeji do Českého hydrometeorologického ústavu hezký státní svátek.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Rádio Blaník.
0: A teď už Hana Zagorová, písnička z poloviny 80. let. Jiří Zmožek napsal hudbu, Zdeněk Borovec krásný text a je z toho písnička Nešlap nelámej. Tak přejeme krásné sváteční pondělí. Za 3 minuty už bude 7:45. Hezké ráno.

Michal Tučný a koukám, jak celá země vstává. No, taky koukám, hezké ráno přeji. Za chvíli Marie Rotrová Štěstí a taky třeba Hořeli padaly hvězdy. Ke čtvrtstoletí Rádia Blaník jsme dělali takovou anketu mezi posluchači, jaká písnička za těch 25 let se vám líbí u

0: úplně nejvíc a udělali jsme z toho CDčko a představte si, že vyhrála písnička Hořely, padaly hvězdy. Tak doufám, že udělá za chvíli taky radost Michal Šindelář a přidáme třeba i Karla Gotta, Svět má ty chvíle rád. Hezké ráno.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Liveškou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Liveškou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Liveškou. Hudba na Vinicích.cz.
5: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Je první pondělí v měsíci. Rádio
1: Blaník. Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný, než jen šťastný. Že

0: Krásná písnička Svět má ty chvíle rád a Karel Gott. Je pondělí, to znamená, že si dáme dnešní slavné tváře z kalendáře. Tady je Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Krásný dobrý den, je tady další prázdninové pondělí a před námi je opět pohled na některá významná hudební výročí. Dnes můžete společně s námi zavzpomínat na herce, moderátora a také velkou blanickou legendu Vladimíra Čecha. Dožil by se 75 let.
3: Každý den se s vámi na Rádiu Blaník toulám po místech, kterými jsem na svých pěších túrách sám prošel a lecos se o nich dozvěděl. Rád vám o tom všem povyprávím.
2: Vladimíre, my všichni z Blaníku tě tam nahoru zdravíme a pořád na tebe moc a moc vzpomínáme. A teď přejdeme k Beatles. Právě dnes uplynulo už 69 let od jednoho z největších hudebních setkání v dějinách. Poprvé se potkali Paul McCartney a John Lennon. A pozor, u Beatles ještě zůstaneme. Zítra oslaví své už 86. narozeniny jejich někdejší bubeník Ringo Starr. Pozítří pak oslaví své 67. narozeniny zpěvák Petr Kotwald. Milý Petře, za celý Blaník už nyní srdečně blahopřejeme. Tu ještě jednoho známého Ringa. Ve čtvrtek bude slavit známý textař, herec, zpěvák, výtvarník a hudebník František Ringo Čech. Bude mu 83 let. V neděli si pak připomeneme přesně 64 let od úplně prvního koncertu legendárních Rolling Stones. Jejich honorář tehdy činil pouhých 25 liber. Schválně, jestli je tehdy napadlo, že ještě ve třetí dekádě 21. století budou stále plnit velké stadiony. Pro dnešek je to vše, užívejte léto a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Děkujeme, Dané, za chvíli divokej Bill a síť a taky Honza Kalousek. Hrajeme si dnes jenom hezky česky.
4: Slunce dá nám svítí.
5: Slunce dál svítí.
6: A pro vás to navíc znamená i hodně peněz za málo muziky.
5: Za jednu jedinou písničku.
6: Tak buďte ve střehu.
5: Slunce dál svítí.
6: Už od zítřka na Sluníčkovém Blaníku.
7: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
8: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
7: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
8: To asi jo, no.
7: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
8: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
7: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
8: Tak to je slušný.
7: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
8: A to je jako kolik?
7: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
8: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
7: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
8: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
9: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
10: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Pohodové české rádio.

0: Honza Kalousek a písnička Chodím ulicí. Hezké pondělí, za 5 minut bude 8 a po 8 Dalibor Janda. Snad jsem si ji měl všímat víc.
1: Snad jsem si ji měl všímat víc. Lásky někdy pro pár slůvek zlatou.
0: Taky duet Heleny Vondráčkové, Jiřího Korna, Jakoby nic.
1: Přijde jakoby nic.
0: A taky Miraj, i přesto všechno.
2: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.
0: Přejeme krásné léto, hrajeme vám celý den jenom hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio
0: Nejtepleji aktuálně máme na jižní Moravě, 19 stupňů hlásí Břeclav, třeba na Liberecku pouhých 13 stupňů Celsia, třeba ve Smržovce, v Jablonci, ale i v Liberci. Dnešek bude většinou ještě oblačný s přehánkami anebo deštěm, teploměr má vystoupat na 19 až 23, jižní Morava se může těšit na 25 stupňů.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Veterináři centrální evidenci psů vítají. Farmáři mají omezené možnosti proti suchu. Lehečka Nosková a Bousková budou hrát o čtvrtfinále Wimbledonu. Hezké ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Úřady si od systému slibují třeba snazší identifikaci ztracených psů. V systému budou i užívané léky nebo zdravotní komplikace. Možnosti farmářů proti suchu jsou omezené, někteří využívají šetrné technologie zpracování půdy s cílem snížit odpar vody. Jiní mohou využít zavlažovací systémy. U běžných polních plodin ale závlahy využít nelze a většina opatření navíc zvyšuje zemědělcům náklady. Odborníci proto apelují na budování dostatečných zdrojů vody. Letní měsíce využívají města k opravám veřejných míst. Pozadu nezůstane ani Liberec, který plánuje obnovu dětského dopravního hřiště. Jaký je důvod, vysvětluje náměstek primátora Adam Lenert.
6: Ten stav toho dopravního hřiště už nebyl dobrý. Bylo to o tom, že některé úseky toho dopravního hřiště už nefungovaly, byly zavřený. Rekonstrukcí toho hřiště by mělo dojít k úpravě některých křižovatek, ale hlavně výměny povrchu.
5: Stavební práce začnou ve druhé polovině července a potrvají maximálně 3 měsíce. Tenisté Jiří Lehečka, Linda Nosková a Maria Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elise Mertensonová. Ano.
0: Čekám, co přijde.
5: Tolik zprávy, teď už Jirka.
0: Tak oni říkají Mertens, že jo, my Mertens. K tomu dáváme ova, no. Ano. Tak to tě zarazilo.
5: Trošku mě to zarazilo.
0: Hezké ráno.
3: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
0: Až Bloňka přejeme krásné ráno, za minutu bude 8, hezké pondělí, sváteční pondělí a navíc první pondělí v měsíci. To znamená, že Blaník hraje hezky česky, teď ale bude hrát všem krásným dívkám. Tak milé dívky, my vám přejeme taky hezké ráno. Tady je skupina Turbo a za chvíli Miraj a nebo Ivan Hlas. Pondělí, 6. červenec, státní svátek, den, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Užívejte s Blaníkem. Hezký den.
7: Krás.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na rádiu Blaník vám hrajeme celý den
0: jenom hezky česky.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Ivan Hlas a legendární Malagelo teď u nás na Blaníku a míříme za Petrem Slívou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Včera se nám Petr Slíva se své letní cesty přihlásil podruhé a bylo to zase zajímavé povídání, i když teprve míří za hranice dál.
3: V předchozích letech jsme objeli takřka celou Skandinávii. Tentokrát to vezmeme trochu odjinud. Nejdříve se musíme probojovat na západ a teprve potom to stočit na sever. Ten plán je následující. V těchto chvílích jsme po teplické dálnici dojeli do Německa a přes Drážďany míříme do Holandska, kde se zítra odpoledne nalodíme kousek za Amsterdamem na trajekt do anglického Newcastlu. Ten trajekt jede zhruba 18 hodin, takže na něm strávíme noc. Objednal jsem kajutu s okýnkem, takže jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Na lodi jsou i kajuty bez okýnek, jsou sice levnější, ale říkal jsem si, když už tak, ať je to i s výhledem. Tak jenom doufám, že místo pohledu z okna se nebudu seznamovat spíš se sociálním zařízením, které je součástí kajuty. V každém případě doufáme, že nalodění proběhne v pořádku. Museli jsme si udělat takzvanou etu, aby nás pustili do Británie, což je takový celku jednoduchý proces, který probíhá přes mobilní aplikaci a potom vám přijde vyrozumění, že nejste hrozbou a můžete jet.
0: Tak a jak dopadl Petr Slíva, jak se mu cestovalo na lodi, uslyšíte dnes po 11. hodině dopolední.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: No a když jsme u těch hodinek, tady je David Dale, čísla na hodinkách. No a na našich blanických hodinkách máme za 4 minuty 8:45. Hezké ráno.

0: Petr Novák, písnička Hvězdičko blízkavá. Přejeme hezké pondělí, krásné ráno, nejvyšší čas svrhnout se na počasí.
1: Radio Blaník, počasí.
0: V českém

0: Bude ojediněle vyskytovat i déšť, potom odpoledne a večer bude od severu přibývat oblačnosti a srážky se objeví až později večer. I zítřejší teploty už budou docela letní, 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě ale bude chladněji, kolem 24 stupňů. Potom ve středu očekáváme více oblačnosti a zase se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, potom během nebudou srážky ale opět ustávat a oblačnosti bude ubývat, teploty o něco mírnější, 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Tak já děkuji za podrobnou předpověď a přeji hezké sváteční ráno.
0: Přeji krásný den, naslyšenou.
1: Ano, dnes je takový mimořádný den, kdy vám ještě navíc hrajeme jenom hezky česky, třeba za chvíli Helena Vondráčková, Jiří Korn. Jakoby nic. Skupina Lucie, taky Dalibor Janda nebo František Nedvěd, přejeme krásné pondělí.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz
6: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz
8: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
9: Dobrou noc.
8: Buonanotte.
9: Sladký spánek.
8: Sono dolce.
9: Matrace.
8: Maniflex.
9: Maniflex.
10: Magnifik.
8: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
11: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
12: Dobré ráno, miláčku.
13: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
12: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
14: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz
18: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
19: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
7: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto.
10: v Roze. Společně

0: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
1: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Snad jsem si měl všímat víc, zpívá Dalibor Janda. Pokud byste si rádi někoho chtěli všímat víc, tak ho vemte na nějaký pěkný výlet. Letos o prázdninách se konají zase třeba speciální prohlídky elektráren. Na co se můžete těšit, nám poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Tradičně velký zájem o prohlídky vodní elektrárny Lipno a dosavadní obsazování volných míst to jen potvrzuje. Na své si přijdou i zájemci o jadernou energetiku, ti se sice přímo fyzicky nepodívají do areálu jaderné elektrárny Temelín, ale mají možnost si ji prohlédnout virtuálně. A pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou se tak dostanou do míst, kam by se běžný návštěvník ani nepodíval, to znamená například do velína nebo do skladu čerstvého a použitého paliva.
0: To jsou věci, tak pokud vás tyto prohlídky zajímají, tak se podívejte na web elektráren a my vám přejeme, abyste si užili i takovou návštěvu.
2: Rádio Plání.
0: Teď je pondělí 6. července, hezké ráno, 8 minut po půl deváté. Vám přejeme krásný poslech Blaníku, nejenom, že máme státní svátek, ale také je to první pondělí v měsíci a Blaník hraje jenom hezky česky. Za chvíli třeba Iveta Bartošová, Rangers anebo skupina Kabát.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Pohodové české.

0: Ta můj hrad.
1: Bacha, ta můj hrad a Xindl X. Pokud jste na chatě, tak o to víc se vám jistě líbila písnička. Po 9. hodině Hana Zagorová, Rybičko zlatá, přeju si.
2: Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy.
1: Taky Činasky a ročník 70.
3: Jsem silnej ročník 70 a možná, že jsem rád.
1: Skupina Krištof, inzerát. Rádio Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
1: Počítejte s tím, že dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25, zůstane často s přeháňkami anebo deštivo, no a mraky postupně k večeru začnou mizet. Zítra taky sem tam nějaká přeháňka, ale rozhodně ne tak častá jako dnes. I když se občas ráno ukazuje sluníčko, tak to nepodceňte, i u vás se může objevit déšť.
5: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Zítra odlétá česká delegace na summit NATO. Češi pořizují byty v Itálii. A čtvrtým dnem pokračuje Karlovarský festival. Krásné sváteční dopoledne přeje Kristýna Ševčíková. Zítra ráno odlétá vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem na summit NATO do Ankary, krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V Babišově programu úřad vlády zmiňuje obě hlavní akce, úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Prezidenta Pavla program nezmiňuje vůbec. Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii. Loni to bylo Španělsko. Meziročně poptávka po italských bytech vzrostla v období od března do května o 18%. Kromě Itálie a Španělska Češi také často kupují byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí může být atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než u nás. Po chladném dnešku se teploty vrátí k třicítkám, srážek pak ubude od středy. O víkendu nás mohou zasáhnout opět tropické teploty. Podle meteorologů bude místy i přes 30 stupňů a zaprší jen ojediněle. Karlovarský festival dnes v soutěžní sekci uvede nový slovensko-český film Milovník, ne bojovník. V nesoutěžní sekci představí dva očekávané tuzemské projekty, Bojovník a dokument o Báře Basikové. Projekce hlavní soutěže pokračují bulharským snímkem Bílé noci, černé prachy. Umělecký ředitel festivalu Karel Och o snímku řekl.
8: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby.
7: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu potrvá do 11. července. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
1: Ano, je to tak, hezké ráno, bude 9.
4: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
1: A s 9. hodinou Petr Muk, písnička Ráchel a taky skupina Krištof.
5: Rádio Blaník.
1: Jistě jste si všimli, že vám dnes Blaník hraje jenom a jenom samé české písničky. Je totiž první pondělí v měsíci, navíc státní svátek, máme 6. července, tak vám přejeme poslech. Hezký, krásný a ničím nerušený. My jsme Blaník, hrajeme tedy hezky česky.

0: Skupina Slza a písnička Do ticha. V Pelhřimově v pátek to nebude žádné ticho. Dorazí Slza v pátek, taky Vojta Nedvěd.
1: Miluju, miluju a chci s tebou být.
0: A taky Olga Lounová, abychom byli optimisti. My budeme velmi optimističtí, protože v pátek za 5 minut 5 vypukne další letní koncert Rádia Blaník.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A to už bude 10. července. Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela, co víc si přát. Pelhřimov, Masarykovo náměstí. Vstupné se neplatí, tak hlavně doražte. Třeba budete mít cestu přes Pelhřimov nebo kolem po dálnici D1 někam na dovolenou, tak si ji naplánujte tak, abyste měli čas zastavit se v pátek taky v Pelhřimově. No, je to tak jako na půl cesty mezi Brnem a Prahou. Malinko sjedete na jih a jste tam. Masarykovo náměstí, za 5 minut 5 další z letních koncertů Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A teď už Činasky a ročník 1970. Přejeme krásné pondělí, dnes ve státní svátek, kdy si hrajeme jenom hezky česky a teď už máme 9:45. Za chvíli Hana Zagorová, taky Black Milk. Koukám dál třeba Pavel Bobek, Meky Žbirka, Marta Kubišová, je toho spousta a spousta. Tak si užívejte české písničky a třeba i volný den s Rádiem Blaník. Jsme za to rádi. Díky, hezký den.

Slavná skupina krátce po roce 2000, Tereza Černochová, Tereza Kernlová, Helena Zeťová, tedy Black Milk. Za chvíli Meky Šbírka se svým synem Davidem, písnička Nejsi sám, taky už ve studiu Nejsem sám. Se mnou je tady Kristýna Ševčíková a

0: Budeme se bavit o fotbale.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Krásné dopoledne. Fotbalisté Norska zdolali 2-1 Brazílii a poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Brazílie tak bude ve čtvrtfinále chybět poprvé od roku 1990 a po 8 účastech v řadě. Brazilský fotbalista Neymar po vyřazení s Norskem oznámil ve 34 letech konec reprezentační kariéry. Z 80 góly je nejlepším střelcem Kanárků. Radost a smutek byl také na Aztéckém stadionu. Angličané porazili domácí Mexiko 3-2 a jsou po třetí v řadě mezi 8 nejlepšími týmy na šampionátu. Ani tady to nezůstalo bez odchodu. Po prohře odešel mexický trenér a potvrdil tak, že to byl jeho poslední zápas na lavičce. Trenérskou roli teď podle plánu převezme dosavadní asistent Rafael Marquez. Dnes je na programu největší šlágr osmi finále Španělsko-Portugalsko. Zápas v Dallasu začne ve 21 hodin a postupující se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojce USA-Belgie. Fotbalisté Spojených států se pokusí po 24 letech dostat do čtvrtfinále. Výkop je naplánovaný na zítřejší 2:00 ráno. Tolik fotbalový speciál, další uslyšíte před 2:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
10: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
14: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
15: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Kolony, objížďky, uzavírky.
4: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Daniel Landa, písnička Touha. Na Blaníku dnes, v pondělí 6. července, je to den, kdyby svoje 75. narozeniny oslavil herec a moderátor Vladimír Čech. Ano, byl to blanický hlas, ale hlavně do srdcí diváků se dostal až jako moderátor soutěže Chcete být milionářem. Bylo to v roce 2002 a zhruba do dalších roků 2005 působil jako moderátor televizní a byl opravdu velmi oblíbený, vždyť jeho hlášky, ty byly naprosto neskutečné. Pamatujete?
1: Spiknutí, které jsem iniciativně odhalil. Pražačka je v tomto díle sice jenom jediná, ale za to jsou zde hned dva obyvatelé Jablonce nad Nisou. Nitky tedy podle všeho vedou do severních Čech. Jen si to zkuste říci se mnou. 1 250 000, 2,5 milionu, 5 milionů, 10 milionů.
0: No, úžasný Vladimír Čech po absolvování gymnázia na Zatlance vystudoval v roce 1977 Pražskou Damu a usídlil se v divadle Petra Bezruče v Ostravě, ve Slezském divadle v Opavě, ve Státním divadle v Ostravě, no a potom do televizních obrazovek se dostal v rámci několika svých rolí, ale opravdu až Chcete být milionářem proslavilo Vladimíra Čecha. Za pár let poté, kdy skončil jako moderátor této soutěže, tak vystupoval u nás na rádiu Blaník.
2: Tady je Vladimír Čech. Přeju vám všem krásný den.
0: No, já jsem si vybral některé z jeho putování po krásách naší země a musím říci, že tento závěr z nějakého roku, tuším 2009, se mi líbil moc.
3: V noci za úplňku sem prý přichází pít černý jelen se zlatými parohy. Kdo ho potká, tomu jelen splní velké přání. Ke splnění malých přání stačí pohladit kámen nad studánkou, kterého se dotýkají jelenovy parohy. A tak se jen nechme unášet tou nádherou, kterou čeština dokázala vymyslet. A teď už potichoučku mizím a decentně šeptám naslyšenou.
0: No, prostě úžasný Vladimír Čech dnes by oslavil 75. narozeniny.
4: Posloucháte Blaník?
5: A můžeme to vidět?
4: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
6: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
4: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
7: Sluníčkové léto.
8: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Krásné pondělí, za chvíli Petr Kotwald a písnička Kde kdo je dál. Hrajeme si hezky česky celé léto.
9: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
10: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
9: Super, a balakrylem natřeme futra.
10: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
18: Finetu!
17: Druhý druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Jiří Schellinger a písnička Pojď nás přivedla skoro k 10. dopolední a poté 10. po zprávách Petra Janů a pak, že je to hřích.
1: A pak si přišel ty a zavrať má.
0: Václav Neckář, doktor Damdy Dam.
2: Jsem doktor Damdy Dam.
0: Karel Gott, Zůstanu svůj.
3: Zůstanu svůj.
0: A vy zůstaňte s Blaníkem, my vám hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Jaký nás čeká den, to ví meteoroložka Milada Křížová.
6: Dnes bude zataženo až oblačno a na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Teploty dnes vystoupají pouze na 19 až 23 stupňů Celsia, ale na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 14 a na Šumavě dokonce kolem 18 stupňů. A vítr dnes bude mírný, severozápadní až západní.
0: No a zítřek bude teplejší, asi o 5 stupňů Celsia, pouze severní Morava dál bude mít přehánky nebo občasný déšť a postupně nám začne ten déšť ustávat. Ve středu se zase ochladí asi na 25 a ve čtvrtek zase oteplí jako na houpačce.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Politici chtějí zjednodušit pravidla prodeje ve svátky. Roste zájem o prémiovou zdravotní péči. Počet obětí po zemětřesení ve Venezuele přesáhl 3000. Dobré dopoledne, přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice neshodnou. Zatímco lidovci navrhují velké obchody zavřít o všech svátcích, občanští demokraté, starostové a motoristé by regulaci úplně zrušili a nechali rozhodnutí na samotných obchodnících. Kratší čekací lhůty, osobní lékař i plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky. Tyto nadstandardní služby lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení ve Venezuele vzrostl podle úřadů na 3342. Sever země zasáhla ve středu 24. června krátce po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než bude zjištěn skutečný rozsah tragédie. Na jihu Čech chystají velkou modernizaci železnice. Trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic čeká kompletní rekonstrukce i elektrifikace. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
9: Přestavba čeká 52 km trati a rekonstrukcí projdou všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun.
8: Stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už pokračuje Jirka.
0: Je to tak, hezké ráno.
4: Jirka Frélich
7: na Rádiu Blaník.
0: I když možná spíš dopoledne, protože je tady 10. hodina za pár vteřin, dnes je ten státní svátek, kdy můžete nakoupit i ve velkých obchodech. Je to už dokonce ověřeno, funguje to a mají i obchody otevřeno. Ale vy můžete zůstat s Blaníkem, my vám hrajeme totiž hezky česky celý den.
5: Rádio Blaník.
0: A za chvíli nás čekají taky slavné desky a budou hezky česky dokonce dvakrát, protože vám dáme originální českou verzi a vy budete hledat další českou verzi. Tak si na to počkejte, teď už Věra Špinarová, Kouzlo bílých čar, za chvíli Karel Gott a taky Verona. Užijte si první pondělí v měsíci. Ano, na Blaníku hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Verona s písničkou Na mě nečekej a tady jsou dnešní slavné desky.
1: Slavné desky hezky česky.
0: Jsou hezky česky a zůstanou hezky česky, ale my se nejprve dostaneme na ten náš originál a sáhneme si na brněnskou rockovou skupinu Junior, která vznikla v 80. letech. No a naspívali písničku, která nese název Návrat. Hudbu složil Zdeněk Barták a text napsal Richard Bergman. No a nás zajímá, kdo si písničku pak později vypůjčil a naspíval ji znovu.
1: Slavné desky hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Tak tady je ten původní originál, písnička Návrat a 800 109 109, pokud tušíte, kdo nám to právě teď zpíval tuto písničku a kdo ji má v české verzi podruhé. Junior Návrat, to je originál rok 1986.

0: Junior, 86. rok, brněnská skupina a písnička Návrat.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: 800 109 109 Rádio Blaník, kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Eliška.
0: Eliško, ano.
2: A já si myslím, že je to Milan Dyk. A nebo ještě Smolík. Oni byli teda vzajíš víc, ale spíš bych řekla Milan Dyk.
0: Milan Dyk, říkáte. Eliško, kam vás teďka pozdravíme?
2: Kam vás do
0: Čáslavy, ano, hezký den přejeme.
2: Děkuji pěkně, mějte se moc hezky, naschledanou.
0: Tak, pan Dyk to nebyl, uvidíme co dál. Rádio Blaník.
2: Hezké dopoledne, tak já si myslím, že asi přespíval Jakub Smolík.
0: Jakub Smolík, myslíte si? Myslíte?
2: No nevím, prostě mi to přijde, že to naspívá Jakub Smolík.
0: Je to tak, jasně. A kdo se nám dovolal?
2: Gábina,
0: odkud?
2: Od Kolína.
0: Tak jo, Gábi, velký potlesk, protože je to správně. A jak se jmenuje ta písnička od Jakuba Smolíka?
2: No já si myslím, že se jmenuje taky Návrat.
0: Zkusil jsem to, víte to. Super, já vás zdravím na Kolínsko, jak tam máte?
2: No je tady tak jako chvilku sluníčko, chvilku pod mrakem. Ráno zapršelo, myslím trošku, ale teď je sucho.
0: Tak paráda, mějte se moc krásně a pojďme si pustit tu písničku verzi od Jakuba Smolíka.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Mimochodem najdete pod názvem Návrat třeba i písničku Karla Gotta, ale to je úplně jiná písnička. Skutečně stejnou písničku se stejným textem naspíval Jakub Smolík. Tak děkuji všem, kteří tipovali. Naše posluchačka od Kolína prostě věděla. Je to rok 2000. Jakub Smolík a Návrat.

0: Václav Neckář a písnička Dam di Dam, za chvíli Pokáč, rodinný tip.
1: Jsem rodinný tip, mám to rád, neruš mě dogrillovat.
0: Petr Janda a taky Petra Janu, tak si užijte české písničky, je totiž první pondělí v měsíci, na Blaníku vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
6: Dobrou noc.
5: Buonanotte.
6: Sladký spánek.
5: Sono dolce.
6: Matrace.
5: Maniflex.
6: Maniflex. Magnifique.
5: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
8: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
9: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
10: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.

0: České kuchyně u mámy.
1: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
1: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
1: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
1: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
0: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Dnes vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
1: Užijte si české pondělí na rádiu Blaník.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, zblívají naše tělo.

0: Na stově věci, písnička Nahá. Na Blaníku krátce po 10:45. Je tady sice začátek prázdnin, dá se říci 6. července, ale my se dostaneme na začátek školního roku. Totiž 2. zářijový víkend se koná tradiční pálavské vinobraní. Jak můžeme čekat letos atmosféru, tak to nám teď přiblíží mluvčí vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: Dominiku, díky, zdravíme Mikulov.
2: Rádio Blaník.
0: To byl Dominik a pozdravíme i všechny Dominiky ženy. Za chvíli Michal David a krásná Dominika tady u nás na Blaníku. Přejeme hezké pondělí, den, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky.
3: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
8: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
8: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
7: Auto Esa u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
2: Pohodové české rádio.

0: Michal David, jeho písnička z 81. roku, krásná Dominika, a za chvíli po 11. hodině Hana Hegerová, Petr Habka, Levandulová.
1: Budeš má Levandulová.
0: Taky Iveta Bartošová, Když láska schází.

0: a spousta dalších hezkých českých. Hrajeme vám na Blaníku hezky česky celé léto.
1: Blaník za volantem.
0: Krátce pohled na dálnice, protože se hlásí Marcela z ředitelství silnic a dálnic.
2: Pozor si dejte, pojedete-li po dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto do svodidel. Zdržení je tam do 10 minut. Nehoda se stala také na dálnici D5 na 137. kilometru ve směru z Rozvadova do Plzně. Došlo tam k nehodě nákladního vozidla s motocyklem. I tam necháte do 10 minut navíc.
0: Pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Dnes čekejte zataženo, oblačno, občas přehánky anebo déšť. Poměr ukáže 19 až 23 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na jižní Moravě okolo 25. Zítra už nám deště ustanou, slibuje meteoroložka Milada Křížová, ale pršet bude stále.
2: Pozor si dejte, pojedete-li.
0: To byla doprava Milada Křížová. Zítřek a středa.
3: Na dešti už bude potom méně, zítra očekáváme oblačno až polojasno, více oblačnosti bude na severovýchodě našeho území, kde se bude ojediněle vyskytovat i déšť, potom odpoledne a večer bude od severu přibývat oblačnosti a srážky se objeví až později večer. I zítřejší teploty už budou docela letní, 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě ale bude chladněji, kolem 24 stupňů. Potom ve středu očekáváme více oblačnosti a zase se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, potom během nebudou srážky, ale opět ustávat a oblačnosti bude ubývat, teploty o něco mírnější, 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: A pokud se podíváme až na víkend, tak v pátek teploměr může vyšplhat až na 29 stupňů podle aktuální předpovědi, o víkendu se přehoupnou teploty přes 30.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rádio Blaník. Sváteční tipy. Rádio
4: Blaník. Přeji vám hezké dopoledne. Tradiční šperkařský jarmark se koná do 18 hodin na hradě Sovinec. Kromě prodeje tradičních šperků tu uvidíte i různé techniky jejich výroby z kamenů, cínu, mědi, stříbra, kůže, dřeva nebo smaltu. Akci doplňuje program na 5. nádvoří, kde vystoupí šermíři, tanečnice, sokolník a další. Do 4 hodin odpoledne můžete zavítat na výstavu růží a jejich aranžma na zámek Buchlovice. Přístupná je pouze s průvodcem a je zahrnutá do ceny vstupného do zámku. Dnešek můžete prožít na Levandulovém festivalu v Bezděkově. Je tu spousta zábavy, výborného jídla, hudby a to vše u rozkvetlého levandulového pole, kde zapomenete na všechny starosti a strávíte čas se svými nejbližšími. V programu si na své přijdou jak děti, tak dospělí, ale i prarodiče. Nechybí ani hudební koncerty. To byly sváteční tipy. Krásné pondělí vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Šblnk a za 2 minuty bude 11. hodina. Přihlásí se kolega Petr Slíva, který putuje obytňákem na sever, tak nás pozorně poslouchejte. Já si myslím, že tu aktuální noc měl strávit dokonce na trajektu. No, tak uvidíme. Za chvíli Hana Hegerová, Petr Habka, písnička Levandulová, taky Tomáš Klus, Chci si tě vzít. A teď skupina Kabát. Hrajeme vám hezky česky celý den, protože je první pondělí v měsíci.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají. Je přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

čekám pod schodama, vezmi si věci a pojď, neřeš furt co máma, vezmi si věci a pojď, tohle je mezi náma, tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim, to jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne,

0: Tomáš Klus, jeho předloňská písnička Chci si tě vzít. Na Blaníku vám přejeme krásné pondělí a pojďme za slibovaným Petrem Slívou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
3: Ahoj, zdravím z Obytňáku. Máme za sebou první den na cestě a dneska ráno jsme odstartovali druhý. Včera jsme ukrojili poměrně velkou část cesty. Připomínám, že letos je cílem Skotsko, potažmo Orkneyské ostrovy nad Skotskem, které ale Skotsku náležejí, což nebylo vždy, ale k tomu se dostanu, až tam budeme, protože přece si nevystřílím všechny patrony hned na začátku. Včera jsme tedy využili toho, že byla neděle v kombinaci se státním svátkem, takže jsme po teplické dálnici do Německa jenom prosvištěli, dokonce ani takovéto klasické německé kontrolní parkoviště kousek za hranicí nepřineslo žádné zdržení, nebyla tam žádná kolona, prostě jsme jenom profrčeli a jeli dál na Drážďany, Lipsko, Hanover až do Nizozemska. Prací na dálnicích pomálu a vlastně jsme si ani hladší průběh nemohli přát. První noc jsme strávili u takového toho typického holandského kanálu, kousek od Amsterdamu, dokonce i kousek od takového toho klasického holandského mlýnu. Klidné prostředí, vedle parkoviště cyklostezka, občas projeli jezdci na koních, občas maminka s kočárkem, občas cyklista. Ráno jsem toho sám využil a šel si zaběhat. Tady jsem ocenil mapy a navigaci, kterými mě vybavil Garmin do hodinek, protože v neznámém prostředí jako když najdete. Super je vychytávka Návrat, protože když se ztratíte, tak vás to dovede zpátky do bodu, odkud jste vyběhli. V tomto případě teda k našemu obytňáku. No a co dneska? Dneska popojedeme už na pobřeží Severního moře, protože kousek za Amsterdamem se nalodíme na trajekt, který nás vezme na 16-hodinovou plavbu do anglického Newcastlu, odkud potom začne ta naše cesta na sever. Tak mi držte palce a z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Na Blaníku už Iveta Bartošová, písnička Když láska schází, za chvíli i Divoký byl. Hrajeme si hezky česky celý den. Je první pondělí v měsíci a to je na Blaníku velká věc. Tak pojďte poslouchat další hezké české. Pěkný poslech, hezké sváteční pondělí.

0: Divoký byl a písnička Čmelák. Chystáme pro vás novou letní hru Slunce dál svítí. Mimochodem už jste asi zaznamenali v našem vysílání nebo na webu radioblaník.cz. Sice nám dnes moc nesvítí, ale mohu slíbit, že zítra bude. Minimálně co se hry týká, tak my to zítra rozjedeme už naplno.
1: Slunce dál nám svítí. Slunce dál svítí.
2: Písničku jsme vám dali jako dárek k našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
2: Poslouchejte Blaník a už zítra se dozvíte jak.
1: Sluníčkové léto na sluníčkovém Blaníku.
0: Na Blaníku za chvíli Ladislav Štajdl. Jsou dny, kdy svítá o něco dřív, písnička, která se objevila taky v seriálu. No a před námi taky Mandraže, Miraj a nebo Činasky.
3: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
4: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz
5: Haj, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových

0: Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Blaník.
7: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
6: Blaník je i bezva práce.
7: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
6: Jednoduše, rychle a přehledně.
7: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
6: Bezva práce.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Činasky a písnička Láska a data. Data nám někdy poskytnou zajímavé údaje. Třeba astronomům poskytli údaj, že 12. srpna bude večer úplně super nějaká ta procházka. Při té době, kdy zapadá sluníčko, tak je to správně západ slunce, jsem si nemohl vzpomenout. No ale každopádně právě 12. srpna půjde při západu slunce o zatmění. U nás bude zatmění z 90% a zažijeme takový zvláštní tmavý večer. Bude to naprosto unikátní úkaz, trošku dechberoucí. Ale s větším zážitkem byste uspěli, kdybyste třeba vyrazili do Španělska, protože ve Španělsku nás čeká 12. srpna úplné zatmění slunce a dokonce na 2 minuty, kdy se má to sluníčko z té oblohy absolutně ztratit, protože měsíc se mu postaví do cesty. Takže 12. srpen při západu slunce, koukejte na oblohu, čeká nás zatmění.
1: Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
2: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
2: na rádiu Blaník.
0: Tak a za okamžik už můj kolega Martin Ledinský, který se na vás velmi těší a možná třeba se chystáte ještě dnes na Karlštejn nebo na jinou památku, ale k tomu Karlštejnu bych tady měl ještě písničku z muzikálu Noc na Karlštejně. Lásko má já stůňu, taky Janek Ledecký a Dalibor Janda, hrajeme si dnes hezky česky celý den, protože máme první pondělí v měsíci.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrává Hana Zagorová, za 3,5 minuty je tady 12. hodina. Zdraví vás Martin Ledinský. Za chvíli počasí, víkendové tipy a popoledně vám budeme hrát opět hezky česky, chystáme Brontosaury.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát.
0: Těšte se taky na Karla Gotta.
2: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce tvář.
0: Nebo na Vítězslava Vávru.
3: Pojď, pojď, už se nevracej.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník. Počasí.
0: Obloha je zatažená až oblačná a místy se objevují malé dešťové přehánky. Teploty se pohybují většinou od 19 do 25 stupňů, na horách okolo 15 stupňů Celsia. Zítra bude obloha polojasná až oblačná a nejvyšší teploty už budou šplhat celkem vysoko. Naměříme 26 až 30 stupňů. Ve středu pak se zase ochladí, a to na 20 až 25 stupňů Celsia.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rádio Blaník. Sváteční tipy. Rádio
5: Blaník. Přeji vám krásné poledne. Jak vypadá příprava na cestu do vesmíru? Během letních prázdnin se pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci zapojuje do celorepublikového programu Trénu jako astronaut, který propojuje pohyb, vědu, technologie i vesmírné dobrodružství. Připravená jsou speciální stanoviště inspirovaná skutečným tréninkem astronautů. Návštěvníci si vyzvednou hrací kartu a postupně plní jednotlivé úkoly. Za každý splněný získají razítko a přiblíží se symbolickému startu rakety. Bylinkové povídání pod lípou s procházkou po přírodní zahradě si nenechte ujít na Žítkové. Ochutnáte několik čajových směsí a dozvíte se, jak posílit své zdraví. V případě deště se ale akce nekoná. Retrospektivní výstava v prostorách Frýdeckého zámku představuje největší soukromou sbírku modelů Seva. Potrvá do 13. září. To byly sváteční tipy. Krásné pondělí vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
4: Martin Ledinský
6: na Rádio Blaník.
0: Za necelou minutu bude 12, přejeme hezké poledne a dobrou chuť k obědu. Za chvíli se vydáme do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival, kde máme reportérku Sáru Voldánovou. A je první pondělí v měsíci, což znamená, že vám na Rádiu Blaník celý den hrajeme jenom české písničky. Za chvíli Lenka Filipová, Slza a teď už Petr Novák. Ať se vám sváteční Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku Lenka Filipová. Přejeme hezké odpoledne.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Sářino Karlovarské dobrodružství.
0: A kolegyně Sára Voldánová se nám hlásí z Karlových Varů. Sáro, zdravím.
3: Hezký den, my už dnes Vary opouštíme a vydáváme se zpět směr Praha. Bylo to krásné, bylo toho dost, ale úplně klidně bych zvládla ještě víc. Filmový festival je ale stále v podstatě na začátku, takže jestli se sem chystáte, přeju vám alespoň tolik zábavy, co jsme si to užili my. Hlavně jsem šťastná, že jsme si konečně splnili náš skutečně originální sen chodit na filmy, na filmovém festivalu. Ale sehnat ty správné lístky chtělo v našem případě několik let příprav a 4 hodiny stání ve frontě. Teda ne mě, ale mých skvělých kamarádů. Asi jsme si spolu s lístkem ale kupovali i dobrou karmu, protože všechny filmy, které jsme tu viděli, se mi moc líbily a každý mě zasáhl na trochu jiném místě. Karlovarský festival je, nebudeme si lhát, trochu rozporuplná akce. Jedni ho milují, druzí ho nesnáší. Má ale bez pochyby jednu výhodu. Je tu tolik co dělat, že může být přesně takový, jaký ho chcete mít. Já opět děkuju svým skvělým parťákům, že mě zase někam vytáhli a hlavně, že se máme. Doufám, že vás mé povídání bavilo a už teď se na vás těším u dalšího sáří na dobrodružství, ať už bude kdekoliv.
0: Sáro, díky a my už se taky teď moc těšíme.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Na Blaníku.
0: Za chvíli Kateřina Marie Tichá, Brontosauři a teď už Arakain společně s Alešem Brichtou.

0: Na Blaníku vám krátce před půl jednou zpívala Kateřina Marie Tichá.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A právě Kateřina Marie Tichá je mezi zpěvačkami a zpěváky, kteří zpívají i v naší výroční písničce Slunce dál svítí, která bude mít zásadní roli v naší nové letní hře, ve které můžete vyhrát hodně peněz. Ano, přesně tahle písnička vám ty peníze může přinést.

0: Botox anebo taky skupina Vohnout.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz
7: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
11: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz
12: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
13: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
14: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: české kuchyně umámy.
1: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
2: Na co?
1: Na naši fotovoltaiku.
2: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
1: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
2: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
1: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
2: A kdo se o to postará?
1: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
2: Tak to máme jasno.
3: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec.
0: Na pustevny.
2: Nebo na karty.

0: Na Blaníku k vaší sváteční pohodě Víťa Vávra. Milí Blaníci, už jste členy našeho klubu posluchačů. Pokud ještě ne, určitě doporučuji, abyste se rychle registrovali. Díky členství v klubu posluchačů máte možnost zažít tu nejlepší letní grilovačku. Pro všechny členy klubu posluchačů Rádia Blaník jsme si totiž připravili hru, ve které budeme po celé prázdniny rozdávat spoustu 7,5-kilových šunek na kosti od Leka. A stačí velice málo. Zajděte na naše webové stránky radioblaník.cz a nahoře v sekci rádio klikněte na klub posluchačů, do kterého se pak jednoduše přihlaste. A přímo tam se můžete zaregistrovat i do hry o tu velkou, vynikající šunku. Hlavně nám tam prosím napište, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. Možná k vám už brzy dorazí naši krajánci a když uslyší, že máte zapnuté naše rádio, šunka od Leka je vaše. Takhle je to jednoduché. No a s tou šunkou i nejlepší grilovačka letošního léta, na kterou můžete pozvat své přátelé nebo si ji užít se svou velkou rodinou. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Verona, Michal Tučný a nebo taky skupina Lucie.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
5: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
6: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
5: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo, vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Pohlédl do dálky a zvolal.
16: Atava!
15: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Finetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Jiří Korn s Hanou Buštíkovou na rádiu Blaník. Za 2,5 minuty bude 1. Za chvíli počasí, sváteční tipy a potom další písničky chystáme Marie Rotrovou. V příští hodině taky Hory od skupiny Opět a Radeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: A těšte se taky na tuhle od Karla Kahovce.
2: To se budem prýma mít.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Zítra bude obloha polojasná až oblačná a výrazně se oteplí. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 26 až 30 stupňů. Ve středu se ale zase ochladí, a to na 20 až 25 stupňů Celsia.
4: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Rádio Blaník. Sváteční tipy.
4: Rádio
5: Přeji vám hezké odpoledne. Zámek Holešov nabízí kostýmované prohlídky a za příznivého počasí projížďky historickým kočárem v zahradě. Průvodci vás provedou v dobových kostýmek. Speciální prohlídky vychází ve 14 a v 15.30. V nedalekém muzeu kovářství uvidíte práci kováře. Prohlídky s průvodcem jsou tady ve 13.15, ve 14.30 a v 15.15. Otevřená je také dílna, ve které si můžete práci vyzkoušet. Užijte si na hradě Helfštín do 6. podvečer program plný řemesel, soutěží spojený s historickým tržištěm, kde koupíte originální výrobky z dílen dobových řemeslníků. Dílny a workshopy pro malé i velké probíhají pod taktovkou Studia bez kliky. Galerie v Podloubí v Kroměříži hostí do 20. září výstavu Miloš Macourek Králem fantazie. Připomíná sté výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých scénáristů, jehož díla formovala generace. To byly sváteční tipy. Krásné pondělí vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
3: Martin Ledinský
4: na Rádio Blaník.
0: Za pár vteřin bude 1, přejeme hezké sváteční odpoledne. Tento týden se odehraje další letní koncert Rádia Blaník. Kdy, kde a kdo na něm zahraje a zaspívá, připomenu za chvíli. Teď už na Blaníku další písničky, je první pondělí v měsíci a tak vám hrajeme jenom česky. Chystáme Olgu Lounovou, Marie Rotrovou a tady už je Xindl.

0: Slovenku Olga Lounová, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už tento týden na Vysočině.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tentokrát za vámi přijedeme do Pelhřimova, a to v pátek 10. července. Letní koncert Rádia Blaník začne v 5 odpoledne na Masarykově náměstí, kde vám kromě Olgy Lounové zaspívá taky Slza,
2: Mám v hlavě hlasotál, mi připomíná těžké dny,
0: Vojta Nedvěd,
3: Děda mi vyprávěl, jak žil v době, kdy život nosil tisíckrát.
0: A v Pelhřimově nebude na tom dalším letním koncertě chybět ani naše blanická kapela. Vstup je zdarma a letos pro vás máme navíc speciální dárek. Jedná se o zbrusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte už tento pátek, 10. července v Pelhřimově, kde se na Masarykově náměstí budete báječně bavit na našem dalším letním blanickém koncertě.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už další písničky, za chvíli na Blaníku Věra Martinová, Petr Muk a v tuhle chvíli už jedeme dál s Petrou Janů a Petrem Jandou. Tak hezký poslech.

0: Věra Martinová na Blaníku, za 8 minut bude 1:30. Léto je v plném proudu a jak to bude dál vypadat s počasím? No, výhled je celkem příznivý. Začátek týdne bude sice ještě ve znamení zamračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů, zítra tedy zamíří ke 30, jo, a v půlce týdne zase trochu spadnou a pocit chladu chvílemi umocní i vítr. A od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se zase citelně oteplovat. O víkendu se pak vrátí i tropické teploty. Tak co, těšíte se, nebo byste raději spíš chladnější počasí? No, nechci vám teda nic vnucovat, ale přece jenom léto je tu jen jednou za rok. Za chvíli na Blaníku opět a Radeček, Michal David nebo taky skupina Jelen.
1: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
3: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
4: Dobrou noc.
3: Buonanotte.
4: Sladký spánek.
3: Sono dolce.
4: Matrace.
3: Maniflex.
4: Maniflex. Magnifik.
3: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
5: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
6: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
7: Dobré ráno, miláčku.
6: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
7: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
6: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
8: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
9: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
6: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
9: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: Kolony, objížďky, uzavírky.
1: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
0: Pohodové České rádio.

0: všude zdejší skupina Jelen na Blaníku. Hezké odpoledne. Chcete lépe poznat člověka, který složil i naší blanickou písničku Slunce dál svítí? A co dalšího má tento skladatel jménem Jan Vávra na svědomí? To se dozvíte na facebookovém profilu Rádio Blaník. A to není zdaleka všechno. Najdete tam i mnoho dalších zajímavostí. Něco málo ze zákulisí našeho rádia, ale taky videa od našich blanických krajánků. Dejte si nás na Facebooku do sledování, ať vám nic neunikne. Za chvíli na Blaníku Karel Kahovec, Lucie Bílá s Janem Bendíkem a nebo taky Činasky. Mimochodem, teď mě tak napadá, kde vlastně máme toho Petra Slívu?
1: Obytňákem na sever.
2: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
3: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
1: Pohodové české rádio.

0: Dalibor Janda na Blaníku za 4,5 minuty, je tady 14. hodina. Za okamžik počasí, zprávy a v příští hodině Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis.
1: Musíš plavat, nebo skončíš jako těžký kamení, každý ví, časy se mění.
0: Těšte se taky na Hanu Zagorovou. Nebo na Michala Tučného.
2: Já světem táh, jen tak s celtou.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou ke 13 stupňům. Zítřejší obloha bude oblačná, přechodně až skoro zatažená. Zejména odpoledne se vyskytnou lokální přehánky. Výjimečně je možná také bouřka. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na horách očekávejme 16 až 20. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Radkem.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Odkaz reformátora Jana Husa připomněla ekumenická bohoslužba. Na jihu Čech se chystá modernizace železnice. Tři Čechy dnes čeká osmifinále tenisového Wimbledonu. Pěkné odpoledne, přeje Radek Barkman. Odkaz církevního reformátora mistra Jana Husa připomněla dnes v Husinci ekumenická bohoslužba. Zúčastnilo se jí zhruba 9 desítek lidí a další stovky pak zamířili do Husova rodného domu. Duchovní rozměr slavností doplnil i kulturní program ve městě. Návštěvníci se mohou podívat na vojenské ležení s ukázkami šermu a také hrami pro děti. Od upálení reformátora letos uplynulo přesně 611 let. Hasiči v Brně-Bystrci po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu. Ten dostali pod kontrolou už v noci na pondělí, čímž umožnili lidem návrat do okolních objektů. Předtím ale evakuovali celkem 21 lidí. Dva hasiči se při zásahu lehce zranili. Dohašování trvalo až do dopoledních hodin, a to kvůli výrazné členitosti objektu. Příčina požáru bude teprve předmětem vyšetřování. Na jihu Čech chystají velkou modernizaci železnice. Trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic čeká kompletní rekonstrukce i elektrifikace. Pokračuje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
7: Přestavba čeká 52 km trati a rekonstrukcí projdou všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun.
6: Stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Tři české tenisty dnes čeká osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka se střetne s favorizovaným Němcem Alexandrem Zverevem. Karolínu Muchovou v pavouku ženské dvouhry zkusí ve čtvrtfinále doplnit i Marie Bousková, která vyzve Belgičanku Elise Mertens, a také Linda Rosková, která zkusí projít do čtvrtfinále turnaje přes Američanku Madison Keys. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má opět Martin.
0: Radku, díky a za minutu bude 14 hodin. Hezké odpoledne.
3: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku celý den hrajeme jenom české písničky. Za chvíli pro vás budeme mít MIG 21, taky Miraj a tady už je Petr Gottwald. Tak hezký poslech.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na rádiu Blaník vám hrajeme celý den
0: jenom hezky česky.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Na Blaníku MiG-21 v čele s Jiřím Macháčkem, který dnes slaví kulaté narozeniny. Je mu 60. Narozeniny slaví taky filmový a divadelní herec a dabér Alexej Piško. I ten má kulatiny, je mu 70. A když se podíváme do světa, tak narozeniny má taky bývalý americký prezident George Bush a tomu je čerstvých 80 let. Takže dnes je to u známých osobností doslova den kulatých narozenin. Ať už slavíte narozeniny kulaté nebo nekulaté, i vám z Blaníku přejeme všechno nejlepší. A ještě musíme vzpomenout na našeho někdejšího kolegu moderátora Vladimíra Čecha, který měl u nás na Blaníku svůj pořad. Dnes by mu bylo 75 let. Vladimír uměl i krásně zpívat, a tak vám teď od něj zahrajeme písničku Kilimandžáro.

0: Česko.
1: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
0: Od pondělí do pátku.
1: Vždy po 15. hodině na rádiu Blaník.

0: Hana Zagorová na Blaníku, jsou 3:45. Za chvíli další české písničky, chystáme Jaroslava Uhlíře, Karla Zicha nebo taky Marka Ztraceného. Ale teď už pojďme na fotbal s Radkem Barkmanem.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezký den. Na mistrovství světa ve fotbale nás dnes čeká velká lahůdka. V derby o Pyrenejský poloostrov se totiž představí největší favorité na vítězství v turnaji, tedy Španělé, a ti vyzvou Portugalsko. Tým vedený legendárním Cristianem Ronaldem sice zatím na turnaji příliš neuchvátil, velké zápasy ale zpravidla umí. Velký mediální humbuk se i tentokrát rozhořel opět okolo Ronalda. Pro nějž to hypoteticky může být poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Už několikrát totiž uvedl, že tento šampionát pro něj bude tím posledním. Dosud za 6 turnajů nastřádal celkem 11 branek. Zámoří ale v optimální formě zatím rozhodně nehraje. Zápas Španělsko-Portugalsko začíná v 9 hodin večer našeho času. Už definitivně naopak skončil jiný velikán světového fotbalu, Brazilec Neymar. Ani jeho výkon totiž Kanárkům nepomohl prolomit prokletí posledních let a po porážce s Norskem se jeho Američané opět pakují z turnaje předčasně. Na medaily tak čekají už dlouhých 24 let, kdy brali zlato v Japonsku a v Koreji. Neymarův gól pouze mírnil porážku se Severany na konečných 1-2. Neymar celkem v reprezentaci zaznamenal 80 branek. Tolik fotbalový speciál Rádia Blaník, hezký den přeje Radek Barkman.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Na okno nebo na auto?
1: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
3: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
1: Sbírejte je s námi celé léto
3: na všech našich akcích a výjezdech.
1: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
3: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás.

0: na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Máte doma solární elektrárnu?
4: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
5: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
4: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
5: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
4: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
5: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
4: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

po tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott. Hezké sváteční odpoledne. Je pondělí a to vždycky kolega Daniel Rumpík loví v kalendáři.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Krásný dobrý den, je tady další prázdninové pondělí a před námi je opět pohled na některá významná hudební výročí. Dnes můžete společně s námi zavzpomínat na herce, moderátora a také velkou blanickou legendu Vladimíra Čecha. Dožil by se 75 let.
3: Každý den se s vámi na Rádiu Blaník toulám po místech, kterými jsem na svých pěších túrách sám prošel a lecos se o nich dozvěděl. Rád vám o tom všem povyprávím.
2: Vladimíre, my všichni z Blaníku tě tam nahoru zdravíme a pořád na tebe moc a moc vzpomínáme. A teď přejdeme k Beatles. Právě dnes uplynulo už 69 let od jednoho z největších hudebních setkání v dějinách. Poprvé se potkali Paul McCartney a John Lennon. A pozor, u Beatles ještě zůstaneme. Zítra oslaví své už 86. narozeniny jejich někdejší bubeník Ringo Starr. Pozítří pak oslaví své 67. narozeniny zpěvák Petr Gottwald. Milý Petře, za celý Blaník už nyní srdečně blahopřejeme. Tu ještě jednoho známého Ringa. Ve čtvrtek bude slavit známý textař, herec, zpěvák, výtvarník a hudebník František Ringo Čech. Bude mu 83 let. V neděli si pak připomeneme přesně 64 let od úplně prvního koncertu legendárních Rolling Stones. Jejich honorář tehdy činil pouhých 25 liber. Schválně, jestli je tehdy napadlo, že ještě ve třetí dekádě 21. století budou stále plnit velké stadiony. Pro dnešek je to vše, užívejte léto a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku další písničky. Těšte se na Tomáše Kluse s Anetou Langerovou, na Michala Tučného nebo na skupinu Holky.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
10: Dnešní večer na televizi Seznam bude ve znamení italského humoru. Paolo Villaggio se tentokrát dostane do prekérní situace, když je co by bázlivý úředník podobný nejnebezpečnějšímu zločinci světa. Komedii Taková malá bestie si užijete na televizi Seznam už dnes od 20 hodin a 10 minut.
1: Pohodové české rádio.

0: Na Blaníku skupina Lucie, za 5 minut je tady 15. hodina. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině Čechomor. Helena Vondráčková. Nebo taky Věra Martinová. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. V noci očekávejme na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženou místy s přeháňkami. Zítra se to moc nezmění, očekáváme oblačno přechodně až skoro zataženo, hlavně odpoledne se vyskytnou lokální přeháňky, výjimečně je možná také bouřka. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách očekávejme 16 až 20. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
2: Na trase Štenberg Opava u odbočky na Lipinu bourala motorka. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projedete tam s omezením. Ve Zlíně ve vodní ulici u křižovatky s ulicí Zarámní probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Podíváme se ještě do Ostravy ve Vítkovické u obchodního centra Karolína. Probíhají práce na silnici taktéž. Na Horonínsku v Kyjově v ulici Za Humny probíhají práce na silnici. Tady je úsek ale neprůjezdný, takže určitě zvolte jinou trasu. To je ode mě vše, tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
4: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Česká delegace se chystá na summit v Ankaře. Na Frýdecku Místecku zemřel cyklista. V Teheránu se koná smuteční průvod za Chamenejího. Krásné odpoledne přeje Radek Barkman. Už v úterý ráno vyrazí česká delegace na očekávaný summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Povede jí premiér Andrej Babiš. Na palubě nebude chybět ani prezident Petr Pavel, který by zde však měl mít spíše jenom okrajovou roli. Na obou hlavních akcích, tedy úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady, tak bude přítomen pouze ministerský předseda. Na Frýdecku-Místecku dnes ráno došlo ke smrtelné nehodě. V Dolní Lomné totiž srazil 64-letého cyklistu řidič osobního vozidla. Následně řidič z místa nehody odjel a také havaroval do příkopu. Dechová zkouška navíc ukázala, že byl pod vlivem alkoholu. Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté. Počasí je toto léto zatím nevyzpytatelné. Nejdříve nás sužovala extrémní vedra, posléze průdrž mračen, déšť, krupobytí anebo silné vichry. Co dělat v případě, když nás bouřka zastihne na cestě autem, to nám řekne mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
3: Když nás zastihne bouřka v autě, tak bychom z toho vozidla neměli vystupovat, měli bychom jízdu přizpůsobit těm povětrnostním podmínkám. Pokud můžeme, tak zastavit, nejlépe zase někde mimo stromy a počkat, než ta bouřka odezní. Určitě bychom se neměli dotýkat kovových částí vozu.
2: Plechová karoserie totiž funguje jako Faradayova klec. V íránském hlavním městě Teheránu se dnes koná smuteční průvod. Ten je součástí šestidenního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Nejvyšší íránský vůdce přišel společně se svými blízkými o život 28. února při úderech na Írán. Průvod sledují v ulicích desítky tisíc lidí. Mnozí z nich vyzývají k pomstě za jeho zabití. Své výhrušky směřují především Donaldu Trumpovi. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Martin.
4: A za půl minuty bude 15 hodin, hezké sváteční odpoledne.
5: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
4: Za chvíli se vydáme na sváteční výlet s Miroslavem Táborským. Konkrétně tento týden se budeme vydávat na místa, u kterých je právě teď ten ideální čas na jejich návštěvu. Je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku hrajeme jenom české písničky. Za chvíli Čechomor, Iveta Bartošová a právě teď Kabáti.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Čechomor. Pěkné odpoledne. S kolegou Mirkem Táborským se teď vydáme na další zajímavé místo, u kterého je právě teď ideální čas na jeho návštěvu. Právě teď zamíříme do Hradce Králové k vyhlídkové stavbě Korál.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
0: Mirku, hezké odpoledne.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vás budu s dovolením lákat na místa, která je dobré navštívit právě teď. A začnu u výhlídkové stavby Koral, která vyrostla na Královéhradeckém velkém náměstí. To patří k největším historickým náměstím v Česku. Jeho prostor je dlouhý 340 metrů a široký až 90 metrů. Pozornost a emoce zde opakovaně provokuje velký rozsah plochy sloužící jako parkoviště. I z toho důvodu tu vznikla během loňských jarních měsíců nová atypická stavba vyhlídka Koral. Ta zviditelnila pozapomenutou secesní studnu, která se ztrácela mezi auty. To se změnilo, když kolem studny vyrostla 4 metry vysoká dřevěná vyhlídková stavba. Pokud na ní vystoupáte, nabídne se vám netradiční výhled. Má vést k zamyšlení nad tím, k čemu by náměstí mělo sloužit. Instalace vyhlídky vznikla u příležitosti 800. výročí založení města. Projekt iniciovala a realizovala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci s architektonickým studiem Archwerk, konkrétně Martinem Klodou a Hanou Procházkovou. Vyhlídková věž Koral volně odkazuje na Corral del Carbón ve španělské Granadě, což je čtvercová stavba ze 14. století s patrovým ochozem. Ta ohraničuje rajský dvůr, v jeho středu se nachází studna. Jak šel čas, budova měnila svou úlohu, ale studna vždy poskytovala příchozím osvěžení a stala se místem setkávání kultur. Studna v Hradci Králové takovému účelu nikdy nesloužila, protože její funkce je už více než 120 let spíše dekorativní. I ona má však vzhledem ke své poloze předpoklady stát se místem setkávání, zamyšlení a diskuzí. Vyhlídka kolem ní měla původně stát jen 4 měsíce do poloviny září 2025. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude sloužit o rok déle, do září 2026. Takže pokud budete v Hradci, zastavte se na náměstí, ať si netradiční prvek ještě stihnete prohlédnout. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Výlet na kole krásnou letní krajinou.
2: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
2: na rádiu Blaník.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

Na Blaníku vám zpíval Karel Černoch, za 9 minut bude 3:30. Tak co, milí Blaníci, jak se máte o dnešním státním svátku? A co pak vás dnes nebo v těch předešlých dnech potěšilo? Napište nám to v SMS-ce na číslo 603 118 118. Za chvíli si některé z vašich SMS-ek přečteme a možná si s někým z vás taky popovídáme. Ještě jednou připomínám číslo, kam můžete psát své SMS-ky, co vás potěšilo. 603 118 118. A když už jsme u těch SMS-ek, tak před malou chvílí nám poslala pozdrav z dovolené Mirka. Dobré odpoledne do Rádia Blaník, posílám pozdrav z Malorky, je tu nádherné počasí bez jediného mráčku, teplé průzračné moře, dnešní první snídaně byla velice bohatá a už teď se těším na večeři. Jo, Mirko, ono to hodně bývá o té kuchyni, jo, tam co dojedem, takže já

0: jednoho dne Planeo. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
4: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
8: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu, 11. července, na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
9: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
10: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
11: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: Na pláži

0: kino Eiffelovky
1: anebo na dovolené v Tatrách.
0: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
3: Pohodové české rádio.

0: Na Blaníku skupina Olympic přejeme krásné odpoledne. Před chvílí jsem se vás ptal, co vás dnes nebo v uplynulých dnech potěšilo a vy píšete SMSky na číslo 603 118 118, je jich tu neuvěřitelná spousta. Na všechny se bohužel nedostane, tak pojďme namátkou na některé z nich. Napsala například Vlaďka ze Seče, krásné odpoledne Blaníčku, potěšili mě děťátka, neboť mi připravili krásnou oslavu 70. narozenin. Za což jim moc děkuji, Vlaďko, všechno nejlepší přejeme. Napsala taky Dana z Volenic u Loun, krásné odpoledne, nejvíce mě potěšilo, že bylo krásné počasí, hlídali jsme vnoučata a ty si užili suprově bazén. Všem posluchačům i vám přeji krásný den a pohodičku jen. Dano, vám taky moc děkujeme. Lída z Vysočiny píše, ahoj Blaníčku, dnes mě potěšilo, že celé pondělí hrajete české písničky, hlavně ty starší. Jste super rádio, ráda vás poslouchám. Milá Lído, děkujeme, musím říct, že i my moderátoři si vždycky tento den na Blaníku moc užíváme. Jirka ze Suchovršic píše, moc mě potěšila skvělá sobotní neplánovaná grilovačka s těmi nejpřáteli a také se moc těším tuto sobotu na výlet do Prahy. Jirko, i vám děkujeme. Máme tady taky další zprávu a to od Peti. Mě potěšila moje láska, moje přítelkyně Janička, která je nemocná, angína z klimatizace prej a jeje. No a když mi udělala oblíbenou snídani, nečekal jsem to, pracoval jsem v dílně a přesto se o mě moc hezky stará. Miluju jí. Tak hlavně Janičce přejeme brzké uzdravení a klobouk dolů, jak se o vás i s angínou pěkně postarala. V tom jsou ty ženy prostě úžasné. Máme tady tak taky zprávu od Denisy a Tomáše z Vlašimi. V sobotu nás potěšila krásná svatba našeho syna Tomáše a naší nevěsty Madlenky v překrásném prostředí na statku Okamžik v Dlouhém poli u Benešova. Tak i Denise a Tomášovi z Vlašimi moc děkujeme za zprávu a vám všem ostatním taky. Více už se jich sem bohužel z časových důvodů nedostane, tak pojďme dál za krásnými českými písničkami. Za chvilku Václav Neckář, Krištof nebo taky Věra Martinová.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrává Věra Martinová, za 5 minut budou 4. Za chvíli tu budou zprávy a hned po nich další písničky. V příští hodině například Jiří Schellinger. Zapomněla vážení na jahody mražení. Taky Petra Janů s Věrou Špinarovou. Nebo Karel Gott. Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hledám. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 26 stupňům, na horách ke 20. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. Očekávejme oblačno, přechodně až skoro zataženo. Hlavně odpoledne se vyskytnou lokální přehánky a výjimečně by se mohla objevit také bouřka. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
2: Na dálnici D1 na 275. kilometru ve směru na Vyškov dejte pozor na porouchané auto na krajnici. Na D1 se ještě zdržíme mezi kilometrem 282 až 298 ve směru na Ostravu. Je pomalu jedoucí auto údržby, zpevněná krajnice je tady uzavřená. V Ostravě ve Vítkovické ulici u obchodního centra Karolína probíhají práce na silnici, tak s tím počítejte. Ještě se podíváme na Přerovsko, v Týně nad Bečvou, v Záborské ulici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. To je ode mě vše, tolik dopravní servis pro Moravo a Slezsko a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
3: Ráno do práce,
1: o víkendu na výlet.
3: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Poslanci schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Na Děčínsku hořel hotel ve Vysoké Lípě. Pousková si čtvrtfinále Wimbledonu nezahraje. Hezké odpoledne, přeje Radek Barkman. Poslanci budou tento týden schvalovat novou výši rodičovského příspěvku. Ten by měl stoupnout ze 350 na 400 tisíc korun. Projednávat se v nejbližších dnech bude také sporná novela stavebního zákona týkající se rychlejšího a jednoduššího povolování staveb. Sněmovna navíc bude hlasovat i o kontroverzní předloze k veřejným rozpočtům. Zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku nabízí návštěvníkům dva nové prohlídkové okruhy. Se 142 pokoji se jedná o největší soukromý zámek v Česku. Umělecký ředitel Vojtěch Odcházel zve návštěvníky na zajímavý mix.
3: Zámek Žinkovy je stylu pozdního historismu a říká se mu romantická perla Čech, protože opravdu sobě kombinuje to nejkrásnější z různých slohových etap. My můžeme zde obdivovat nádherná gotická okna, ostění oken, vitráže gotické, krásné lineární bosáže a z grafito.
2: První návštěvnický okruh se jmenuje Vznešené patro a představuje reprezentační srdce zámku. Druhý okruh pak nabízí šlechtické komnaty. Hasiči na Děčínsku dnes předpolednem vyjížděli k požáru hotelu ve Vysoké Lípě. Před ohněm tu evakuovali 8 lidí, nikdo z nich se ale nezranil. Hořet tu začala fritéza, později se oheň odsáváním dostal do půdních prostor. K požáru hotelu v části Jetřichovic vyjíždělo celkem 9 hasičských jednotek. Uzavřená byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. Česká tenistka Marie Bousková si čtvrtfinále Wimbledonu nezahraje. Prohrála totiž dvousetovou bitvu s Belgičankou Elise Mertens. V akci ještě dnes bude Linda Rosková, ta se poměří s Američankou Madison Keys. Jiří Lehečka pak na závěr mužského programu vyzve Němce Alexandra Zvereva. Tolik zprávy Rádia Mladík a slovo má Martin.
4: Radku, díky a za půl minuty bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
5: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
4: I letos se přes léto konají speciální prohlídky elektráren. Víc vám k tomu prozradíme za chvíli. A ještě předtím další písničky chystáme Jiřího Schellingera, Buty. A teď už je před námi skupina Turbo. Je první pondělí v měsíci a tak vám na Blaníku celý den hrajeme jenom české písničky. Ať se

0: Jiří Schillinger na Blaníku, hezké odpoledne. Prázdniny naplno odstartovaly a právě v tomto období se i letos konají speciální prohlídky elektráren. Na co se můžete těšit, to nám teď poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Tradičně velký zájem o prohlídky vodní elektrárny Lipno a dosavadní obsazování volných míst to jen potvrzuje. Na své si přijdou i zájemci o jadernou energetiku. Ti se sice přímo fyzicky nepodívají do areálu jaderné elektrárny Temelín, ale mají možnost si ji prohlédnout virtuálně. A pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou se tak dostanou do míst, kam by se běžný návštěvník ani nepodíval, to znamená například do Velína nebo do skladu čerstvého a použitého paliva.
0: Tak pokud vás tyhle prohlídky zajímají, prozkoumejte webové stránky elektráren a ČEZu a užijte si zajímavé exkurze. Radio za chvíli na Blaníku Petra Janů s Věrou Špinarovou, taky Ilona Čáková a tady už je skupina Keks.

0: to u nás na Blaníku hraje každé první pondělí v měsíci. To byla Petra Janů s Věrou Špinarovou. Za 6 minut bude 5:30. Dál pro vás budeme mít třeba Petra Spáleného.
1: Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.
0: A chystáme taky Karla Gota nebo Jarošovský pivovar od Argemy. Pěkné pondělní odpoledne.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Už od zítřka u nás na Blaníku.
4: Hudba na Vinicích s Lajvkou.
5: Nejkrásnější české a moravské vinice.
4: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
5: Špičková vína.
4: To je hudba na Vinicích s Lajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
2: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
6: Milujete růže, její barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
7: Maleda mnoho kaváren.

0: po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
3: Dobrou noc.
2: Buonanotte.
3: Sladký spánek.
2: Sono dolce.
3: Matrace.
2: Maniflex.
3: Maniflex. Magnifik.
2: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
0: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.

0: E-kuchyně umámy.
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.

Zajistíme odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.

0: kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Petr Spálený. Pěkné odpoledne. Zítra se na rádiu Blaník opět vrátíme v čase. Od 9. dopolední se vypravíme do jednoho roku a budeme vám z něj hrát písničky a vzpomínat na to, co zásadního se tehdy událo. Jednu nápovědu pro vás mám už teď. V tom zítřejším tajemném roce měl premiéru jeden český film o comebacku jedné kapely, ve které hrál například Miroslav Krobot, Bolek Polívka nebo Karel Hermánek. Vzpomínáte?
1: Tak jsem si říkal, kdybychom se s klukama dali třeba dohromady, co by to lidi zajímalo.
2: Ty vole, na vás bude lidi zajímat už jenom to, jestli nějak zajímavě nebo morbidně umřete.
1: Já ti říkám, že revival letí.
0: Tak to byla první dnešní indicie. No a více zítra dopoledne v tajemném roce, který tu bude opět mezi 9. a 10. hodinou. Za chvíli na Blaníku Bára Baziková nebo taky Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotvaldem. Ode mě je to pro dnešek všechno, loučí se Martin Ledinský a za chvíli už s vámi bude podovolené, odpočatý a do éteru Rádia Blaník natěšený Vlasta Suk. Tak co, stýskalo se vám po něm? Mě strašně. Vlasto, vítej zpátky!
3: 7,5 kila radosti.
4: To je lekošunka na kosti.
3: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
4: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
3: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: České rádio.

0: Michal Tušný, taky Tomáš Linka, El Paso, na Blaníku, zdraví vás Vlasta Cukřehu, krásné sváteční odpoledne, za okamžik dáme čerstvé zprávy a taky pohodové písničky pro vás vybíráme. Alice Springs, bude to jízda. Taky se těšte na Brontosaury. Na poutě jsem vystřelil růži z papíru. A nabídnu Helenu Vondráčkovou, dvě malá křídla tu nejsou. Tak se těšte. Na Blaníku dnes celý den hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 17 hodin.
1: Radio Blaník, počasí. Radio.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra foukat mírný jihozápadní až západní vítr. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 26 stupňům, na horách ke 20. Očekáváme oblačnou oblohu, přechodně až skoro zataženou. Hlavně odpoledne se vyskytnou lokální přehánky. Výjimečně se může objevit také bouřka. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Na dálnici D2 na 42. kilometru ve směru na Brno bourala dvě osobní auta, projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 na 314,5 kilometru ve směru na Vyškov dejte pozor na porouchané auto. Dále se podíváme do Zlína ve Vodní ulici u křižovatky s ulicí Zarární. Probíhají stavební práce, tak počítejte s omezením. A v Ostravě ve Vítkovické ulice u obchodního centra Karolína probíhají práce na silnici taktéž. Dejte tedy velký pozor. Tolik dopravní servis pro Moravo a Slezsko. A za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
4: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Už zítra začíná v Ankaře summit NATO. Ve zbytku týdne se bude postupně oteplovat. Basketbalisty čeká kvalifikace s Estonskem. Pěkný sváteční podvečer přeje Radek Barkman. Česká delegace se chystá na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Jejím vedoucím bude premiér Andrej Babiš. Program prezidenta Petra Pavla dosud Hrad nezveřejnil. Ministr zahraničí Petr Macinka k tomu novinářům řekl.
6: Už to, že pan prezident se soudí z vlády ústavního soudu a že není ochoten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit na to, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku.
5: Babiš se už zítra zúčastní neformální večeře lídrů jednotlivých zemí. Ve zbytku týdne se bude oteplovat. Po chladném pondělí by teploty opět měly atakovat příštích dnech hranici 30 stupňů Celsia. Od středy navíc ubude i dešťových srážek. Víkendová obloha pak bude převážně jasná a teploty mohou přesáhnout i tropické hodnoty. V úterý a ve středu však platí výstraha i před silným nárazovým větrem. Horonínská zoologická zahrada začala osazovat rybami dvě nová akvária. Nacházet se zde bude až 2000 ryb 35 druhů. Zoo by však měla pavilon otevřít až v průběhu srpna. Původní pavilon otevřený už v roce 1981 s přístavbou mořského světa poničilo před 5 lety tornádo. Náklady na nový vyšly na 70 milionů korun. Čeští basketbalisté už za několik okamžiků vyzvou v kvalifikaci o postup na mistrovství světa Estonsko. Po porážce ve Švédsku potřebují celek z Pobaltí podobně jako v prvním zápase nutně porazit, aby si zajistili druhé místo ve skupině. Utkání se odehraje v Brně a dá se očekávat, že český výběr požene početná divácká kulisa. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
0: S přáním krásného pondělí, jsem tady, dobré odpoledne.
1: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Nádherný sváteční den vám všem. Za 2 minuty 17 hodin, za okamžik to budu mít dobrou zprávu pro milovníky vína a dobré muziky. Pozvu vás na jedno skvělé tradiční vinobraní. Tak poslouchejte Blaník dál a vychutnávejte si další české písničky. Za chvíli třeba Alice Springs a jízda, Lenka Filipová nebo Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Dál.

0: Dobré odpoledne s Blaníkem. Když bych řekl, že nám teď dospívala Alice Tatounová, možná si řeknete, to byla přece Alice Springs. No, to je sice pravda, ale rodné jméno je skutečně Tatounová. Pseudonym Springs si dala podle australského města. Tak, taková zajímavost. 8 minut po 17. přeji vám krásné pondělí. No a teď, jak jsem slíbil, vás pozvu na pálavské vinobraní. To jsou skuteční o druhém zářijovém víkendu a ten program bude opravdu pestrý. I pro děti spousta zábavy. Další podrobnosti prozradí mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám do studia i samozřejmě všem, co nás právě poslouchají. Určitě pálavské vinobraní je vhodné i pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro ty děti nejenom program, ale budou tady i historické ukázky, řemeslné dílničky a různá interaktivní stanoviště. Takže rodiče si samozřejmě mohou užít atmosféru vinobraní, ale tak i samozřejmě děti, které se mezi tím zabaví. Je to akce opravdu pro všechny generace a já věřím tomu, že každý si na tom pálavském vinobraní najde tu svoji část programu, která se mu bude líbit.
0: Bude to velké, tak se těšte. Druhý zářijový víkend, pálavské vinobraní. Jsme Rádio Blaník, dnes celý den hrajeme jenom hezky česky, důkazem toho Brontosauři, Růže z papíru a za chvíli i Helena Vondráčková. Krásný svátek.

0: další krásná písnička pro vás z Blaníku, Helena Vondráčková. Dvě malá křídla tu nejsou. 10 minut před 17:30. Dneska si užíváme státní svátek, připomínáme si den upálení mistra Jana Husa a za chvíli si tento svátek tak trošku rozebereme, zaměříme se třeba na to, v čem byl Hus tak významný. Nejenom to se dozvíte za pár minut. Do té doby hezké české třeba od Petra Muka a taky nám zaspívá Jiří Bílý písničku Neptej se.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
5: Dobré ráno, miláčku.
6: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
5: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.

0: Kdekoliv na světě
1: a 24 hodin denně.
0: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
1: na našem webu radioblaník.cz.
2: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.

0: domácí prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Je první pondělí v měsíci. Rádio
1: Blaník. Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Hrajeme hezky česky na Blaníku Xindl X, Olga Koenigová a písnička V blbým věku. Ještě 6 minut a bude 6:15. Dneska máme sváteční den, je pondělí 6. července. Připomínáme si den upálení mistra Jana Husa. Kdo to vlastně byl a co přinesl pro společnost? To říká historik Marek Skřipský.
1: Musíme si uvědomit, že byl také děkanem artistické fakulty Pražské univerzity a později dokonce rektorem celé univerzity. Husovi a lidem kolem něj se také připisuje zavedení diakritiky do češtiny, které vlastně zjednodušilo český pravopis.
0: A v čem byl významný?
1: O tom jeho významu už za jeho života svědčí i to, že bezprostředně po jeho smrti česká šlechta posílá králi Zikmundovi stížný list, pod kterým je 100 pečetí, a to upálení tak není bráno jenom jako věc nábožensko-teologická, ale i jako urážka českého království.
0: A za co ho tedy koncil poslal na hranici?
1: Hus sám doufal, že mu ten koncil umožní jakousi diskuzi, nějakou obhajbu těch svých názorů, což se fakticky nestalo, on byl pouze požádán o to, aby odvolal některé body svého učení. Ten koncil nabízel takovou jako jenom hodně měkkou formulaci, nicméně Hus i toto odmítnul a trval stále na svém.
0: No, jak to dopadlo, to všichni víme. 6. července 1415 byl upálen. No a dneska tady státní svátek. Navíc je první pondělí v novém měsíci, takže Blaník hraje jenom hezky česky. Za chvíli pro vás Václav Neckář a taky Black Milk 7x.
2: Slunce dá nám svítí. Slunce dál svítí.
3: A pro vás to navíc znamená i hodně peněz za málo muziky.
2: Za jednu jedinou písničku.
3: Tak buďte ve střehu.
2: Slunce dál svítí.
3: Už od zítřka na sluníčkovém Blaníku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Pohodové české rádio.

0: Skupina Katapult a Hlupák váha. Posloucháte Rádio Blaník, sváteční vysílání jede dál, za okamžik čerstvé zprávy, počasí a doprava. No a pak si zahrajeme v další hodině třeba Jakuba Smolíka.
1: Potom nebuď z toho smutná,
0: až se ti jednou bude zdát.
1: I když je to tak,
0: zaspívá Karol Zich.
2: Není všechno pána, co hraje.
0: A nabídnu Pavla Vopka, o Ruby, nechtěj mi lásku brát.
3: Nechtějí mi lásky.
0: No, vždyť to říkám. Hrajeme hezky česky, za 5 minut už bude 18 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou ke 13 stupňům. Zítřejší obloha bude oblačná, přechodně až skoro zatažená. Hlavně odpoledne se vyskytnou lokální přehánky, výjimečně také bouřky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 26 stupňům, na horách ke 20 a foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
6: Dejte pozor, na dálnici D2 na 42. kilometru ve směru na Brno bourala 2 osobní auta. Projítejte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 na 314. a 5. kilometru ve směru na Vyškov je porouchané auto. Projítejte tedy místem velmi opatrně. Ve Zlíně ve Vodní ulici u křižovatky s ulicí Záramí probíhají stavební práce, tak počítejte s omezením. Na Přerovsku v Týně nad Bečvou v Záhorské ulici máme další stavební práce na silnici. Tady je místo neprůjezdné, zvolte tedy jinou trasu. A na cestě mezi Vsetínem a Slovenskem na průjezdu Brumovem Bylnicí probíhají opravy vodovodu a komunikace. Je tady zúžená, tak počítejte s omezením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Radkem.
7: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
8: Zemřel známý psycholog Petr Šmolka. Na festivalu ve Varech měl premiéru dokument o Basíkové. Nosková bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu. Krásné pondělí přeje Radek Barkman. V neděli zemřel známý psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Šmolka se zasadil především o etablování manželského a rodinného poradenství. Založil psychologický spolek Asociace manželských a rodinných poradců, kde byl mnoho let prezidentem. Varoval také před hledáním optimálních partnerů a snahou ty současné změnit. Bez klimatizace si už mnoho lidí nedokáže léto představit. Ta je ve většině vlaků součástí ventilace a funguje celoročně. V zimě přitápí a v létě naopak chladí. Kolik stupňů teď ve vlacích naměříme, to řekne za České dráhy Petr Šťáhlavský.
9: Základní nastavení interiérové teploty ve vlacích je přímo od výrobců nastaveno na 22 stupňů Celsia. Při rostoucí teplotě vně vozidla pak dochází k úpravě také vnitřní teploty. Systém udržuje rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou na úrovni zhruba 6 až 8 stupňů Celsia.
8: Což je právě teplota doporučovaná i zdravotníky. Na festivalu v Karlových Varech měl dnes v nesoutěžní sekci premiéru dokument o Báře Basíkové. Režisérka Helena Třeštíková zde mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády. Po promítání sklidil od přítomného publika ohromný aplaus. Třeštíková v dokumentu navázala na předchozí dokument o zpěvačce s názvem Bára Be Life. Česká tenistka Linda Nosková bojuje o své druhé singlové grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Proti vítězce loňského Australian Open Američance Mirzen Keys začala dobře na servisu a po zisku breaku v 10. gemu se dostala do vedení 1-0 na sety. Vítězka tohoto souboje se v úterním čtvrtfinále poměří s Belgičankou Elise Mertens. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
5: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi. Krásný podvečer vám si. Necelá minuta nás dělí od 18 hodin. Stačí málo a můžete od nás získat 100 000 korun. Jak na to? Řeknu za chvíli. Teď zpívá hezky česky.

0: Nesu tvůj žár.
1: Za námi slza a písnička Na srdci, no a už tento pátek tuhle kapelu uvidíte na dalším letním koncertu Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Ano, spousta dobrot samozřejmě nemůže chybět na našich letních koncertech. Kromě toho bohatý nejenom hudební program pro vás chystáme, a to už tento pátek. A taky jsem tady říkal na začátku hodiny jednu důležitou věc, že stačí málo a můžete získat spoustu peněz. Někdo z vás rovných 100 000 korun. A právě na našich letních koncertech ten krok můžete udělat. Přijít pro naši novou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Takže se pro ní stavte, když ji budete mít a pak ji někde vylepíte, tak možná se na vás ty penízky budou smát. Takže určitě pro samolepku přijďte, ale hlavně dorazte proto, abyste si s námi zaspívali pohodové písničky. Kromě slzy chystáme taky Olgu Lounovou. Blanickou kapelu a nemůže chybět ani Vojta Nedvěd.
5: Na zdraví panenky, na zdraví všem.
6: Dnes Aničkám patří, dnes patří jim den.
1: A co je podstatné, že vstup je zdarma. Takže tento pátek Pelhřimov, bude to 10. července a my se sejdeme v 5 odpoledne na Masarykově náměstí. Tak se na vás těšíme. Teď už Petr Kolář, za chvíli taky Pavel Bobek.
7: Proudy, řeky táhnou k nám. Tvou

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Rádio Planík. Léto plné českých písniček.

0: jsi moja věčná, půvabná slečna.
1: Tomáš Klus, písnička Ronebe, posloucháte Blaník.
2: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
1: I Tomáš Klus je jedním z těch, kdo se podílel na naší nejnovější blanické písničce Slunce dál svítí. A právě tahle píseň vám přinese opravdu něco speciálního. Bude mít opravdu zásadní roli Tomáš Klus taky, takže pokud byste chtěli spoustu peněz za málo muziky, když jsme na Blaníku, tak bychom to takhle mohli shrnout, tak poslouchejte naše vysílání a podrobnosti vám řekneme už zítra tady u nás na Blaníku, tedy v úterý 7.7.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
1: No za chvíli už si zahrajeme Karla Zicha, není všechno paráda, a nabídnu i Jakuba Smolíka, až se ti jednou bude zdát. Za 6 minut bude 6:30.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.

0: naší příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
3: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
4: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: Rádio Blaník.

0: Krásná písnička z konce 80. let od Jakuba Smolíka, Až se ti jednou bude zdát. Už bude 6:45, k tomu pravému létu patří i pořádná grilovačka. No a co takhle, kdybychom vám dovezli tu úžasnou, chutnou 7,5-kilovou šunku od Leka na kosti, no? Na gril. Můžeme. Já a kolega Martin Císař vám tyhle šunky budeme vozit po celé prázdniny, vždy v sobotu v roli blanických krajánků. A přijet můžeme opravdu ke každému z vás, tedy ne úplně ke každému, ale k tomu z vás, který navštíví naše webové stránky a zaregistruje se do klubu posluchačů na našem webu. Tak pokud ještě nejste zaregistrovaní, rychle to napravte, přidejte se k nám, ať o tu parádní grilovačku nepřijdete. Pro všechny členy klubu posluchačů Blaníku skutečně tuhle hru máme po celé prázdniny, takže se můžete těšit na tu chutnou šunku od Léka. Stačí málo, radioblaník.cz, to je ta správná adresa, vy se přihlásíte a přitom tam se zaregistrujete do hry a je podstatné, abyste nám napsali, kde a jak si užíváte léto s Blaníkem. No a samozřejmě je potřeba, abyste taky Blaník měli puštěný. My to zkontrolujeme, pokud k vám přijedeme a uslyšíme, že Blaník hraje, tu šanku vám s radostí předáme. Rádio Blaník. Za chvíli už pro vás třeba Bobra Motýl Vyznání a taky Olympik Nikdo nejsme akorát. Dobrý večer.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Pohodové České rádio.

0: Petr Hopka, tak Jana Kiršner, bude mi lehká zem, je 19 hodin, no a my už za okamžik rozjedeme sváteční písničky na vaše písemná přání. Poslouchejte dál. Těšte se na to, zpívejte se s námi, máme tu pro vás Brutus a první polibek.
1: Proč tě zlákal první polibek?
0: Dáme Petra Muka zrcadlo. A taky zaspívá Petr se péši. No a mnozí další samozřejmě. Na Blaníku hrajeme celé léto. Hezky česky a na vaše přání.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra nejprve dopoledne většinou polojasno až oblačno, během odpoledne a večer až zataženo. Na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky a k večeru se ten déšť bude rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30 v 1000 metrech kolem 18 stupňů a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia.
2: Plasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále vám přeji krásný sváteční večer. V naší společnosti písničky na přání startují právě teď. Za chvíli podle vás Iveta Bartošová či Brutus. No a na úvod Vanastovky Andělé.
2: Rádio Blaník.

0: tolik tady na stavě věci, písnička Anděle, no a teď už to bude podle vás.
1: Písničky na přání.
0: Pojďme. První požadavek právě teď. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro našeho skvělého parťáka Honzu k dnešnímu významnému výročí. Všechno nejlepší přejí Patrik a Milan. A s písničkou Básnici přichází Iveta Bartošová.

Black Milk a nechci tě trápit, pokračujeme na psání na Blaníku a před námi Brutus, první polibek. Milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát písničku od Brutusu pro všechny lidičky, co momentálně tráví dovolenou ve Zdobnici v Orlických horách. To, že jsme se opět po roce sešli v tak hojném počtu, znamená, že se nám loňská dovolená vyvedla a já doufám, že i ta letošní bude super. Písničku posílám i všem mírovo-bostonským mlátičkám ze Sušice. Děkuju, babula z Chebu PS, vyvalte sudy a roztočte pípy.

Víťa Vávra, krásná písnička. S názvem Holky z Gimplu. Já doufám, že vás potěšila. Stejně jako mě tady ve studiu. Za 8 minut už bude půl osmé. No a teď na vaše přání, Michal David, pár přátel stačí mít. 4. července oslavila paní Helena Kuklíková z Boliny své významné narozeniny. Posíláme jí přáníčko. Drahá Helenko, přejeme ti pevné zdraví, nekonečnou energii, nádhernou zahrádku, stále studené proseko v lednici, spoustu wellness zážitků, hodně lásky, smíchu a chuti na všechny tvoje oblíbené aktivity. Krásné padesátiny a pamatuj, 50 není věk, ale počet let zkušeností, jak kolem všechny ukočírovat. S láskou a obdivem tvoji kolegové z RU Kladruby, tak my se připojujeme a písničku posíláme.

0: na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
3: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
1: Svítí.
0: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si

0: konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

Petr Muk a Zrcadlo. A my pokračujeme na vaše přání s Luckou Bílou a tímto vzkazem. Můj prvňáčku, chci ti prostřednictvím úžasného Rádia Blaník z celého srdce poděkovat za všechno, co pro mě děláš. Tvoje péče je pro mě něco opravdu výjimečného. Děkuji ti za trpělivost, podporu, za všechny malé i velké věci, kterými mi ukazuješ, jak moc na mě záleží, jak moc ti na mě záleží. Tvoje péče je nejlepší. Moc si tě vážím a jsem šťastná za to, jaký jsi člověk. Děkuji ti za všechno, miluji tě a neměnila bych šťastanda. A ještě tu máme jeden požadavek, abychom zahráli jen tak pro radost pro moji milovanou ženu Amálku. Milan posílá písničku Lucka Bílá, Přichystána, písnička Děkuju ti. Pěkný večer. Boty

A na Zagorová s písní Spěchám, teď na Blaníku. A dál na vaše přání Lahůdky od Živokýho Byla. Prosíme o zahrání písničky Dědovi k narozeninám. Všechno jen to nejlepší. Přejí Blechy, V a V. No tak dědečka zdravíme a posíláme písničku Lahůdky.

0: tři čtvrtě na 8 na Blaníku Lahůdky od Divokýho byla za chvíli na vaše přání nad Sázavou, bratři nedvědi. A ještě předtím Petr Sepeši, Den, kdy nejsem s ní.
1: Písničky na přání. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Petr Sepeši zpíval hezky česky na Blaníku, den, kdy nejsem s ní, a my pokračujeme na vaše přání s bratry Nedvědy. Dnes nastal ten krásný den, kdy slaví své 80. narozeniny manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Jan Polanský z Boletic nad Labem. Pevné zdraví, hodně štěstí a nekonečnou chuť do života ti přejeme my všichni, kteří tě moc milujeme. Pozvedáme pohár a připíjíme na další krásné roky života. Manželka Věra, dcera Věra s manželem Honzou, vnuci Honza a Kája, taky pravnoučátka Lucinka, Tobiášek a Robík. A písnička poletí taky pro Věru z Povrlů. Milá maminko, přejeme ti k tvým krásným 52. narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Máme tě moc rádi a posíláme písničku pro radost. Tvá dcera Lucie, taky Matěj, Lukáš a Amálka. A budeme hrát písničku nad Sázavou taky, kde máme dvě chatičky a posloucháme ve dne i v noci Blaník, Míla a Gáby. No tak moc děkujeme a písničku si užijte.
1: Vůně špekáčků a večer s kamarády u tábora.

Jiří Korn. Ještě tě mám plnou náruč, posloucháte Blaník. A my pokračujeme na vaše psání, teď Škvoři sraž nás na kolena. Prosím o zahrání písničky pro mého syna Honzíka, Holého z Nové Vsi u Nepomuka, který má dnes 20. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a studijních úspěchů v prvním ročníku na vysoké škole přeje táta, máma, babičky, Vlasta, Bohuslava, taky děda Mirek a bejsek Clark. No a písnička taky poletí pro mého přítele Ládíka, jen tak pro radost, moc ho miluju, Jana. Škvoři sraž nás na kolena právě teď.

0: říkali, když kouří, sraž nás na kolena na Blaníku. Je 20 hodin, za chvíli na vaše přání, třeba skupina Buty a Krtek. Dáme kabáty. A dorazí Iva Bydaněk s písní Stromy. Jsme Blaník, celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: No a kde pak máme v tuto chvíli problémy?
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov. Na 206,5 kilometru se střetla 3 osobní vozidla. Počítejte tady se zdržením. A pozor, sedíte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 172. kilometru stojí na kranici odstavené osobní auto s defektem dovozovky. Projíždějte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv volejte naší dopravní linku 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: No a jak zítra, většinou polojasno až oblačno, během odpoledne pak zataženo. Na severu a severovýchodě se přidá občasný déšť nebo přehánky a k večeru se začne rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30 a v 1000 metrech kolem 18 a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Tak máme léto roku 2026, ale teď zazpomínáme na to léto roku 95 s Markem Ztraceným.
1: Rádio Blaník.
3: Písničky na přání.
0: Ano, a pak už podle vás Karel Gott a těšte se na Buty, Krtka a zaspívá třeba i Věra Špinarová. Já vám přeji krásný sváteční večer s Blaníkem.

0: Marek Ztracený a Léto 95, posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A dál na vaše přání Karel Gott. Přeji Milošovi do Jičína k jeho narozeninám zdravý životní styl, stále pohodové dny, ať se ti ve všem daří a cítíš se stále mlád. Dobromila. Milí Tome, dnes máme výročí svatby a já ti děkuju za všechny krásné chvíle. A přeju si, ať jsme stále zdraví a šťastní a máme jeden druhého. Miluju tě, tvoje Vendulka a pusu posílá taky Mája a Edík.

Za námi Karel Gott, před námi na vaše přání skupina Buty a písnička Krtek. Samozřejmě děláme radost i dnes ve sváteční večer. Jsem po úraze a teď vás poslouchám 24 hodin denně, ale jinak vás pouštím vždy, když je možnost, a moc děkuji, že mě kolikrát i rozesmějete a přivedete na dobrou náladu, což se opravdu cení. Jen mě napadlo, že jsem strašně dlouho neslyšela tu písničku o Kortkovi. Mě ho vždy bylo líto, když mu řekli, že nebude vidět. Tak jsem pro všechny pro vás chtěla poprosit o puštění této písničky. Připomíná mi moje pubertální léta. Moc děkuji, Lenka. Tak Leničko, my vám přejeme hlavně hodně zdravíčka, ať jste brzy zase fit. No a teď si zaspívejte tedy toho Krtka. Tady je.

Skupina Buty, písnička Krtek na vaše přání. A další požadavek podle vás. Utíká to jako voda, dnes je to již dlouhých 10 let, kdy odešla moje maminka paní Marie Ledrová z Kaňku u Kutné Hory ve věku nedožitých 89 let. Vzpomínáme na ní s láskou a posíláme jí písničku Tam nahoru. Dcera Jarka s manželem Láďou a vnučky Markéta, Iva a Lucie s rodinami. Tak samozřejmě my maminku zdravíme Tam nahoru a písnička je tady pro vás. Věra Špinarová zpívá.

Věra Špinarová zpívala na Blaníku krátce po 8:45 a před námi Kabáti, Houby magický. S tímto vzkazem, milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naši maminku a babičku k jejím dnešním narozeninám. Milá mami, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta. Máme tě moc rádi. Lenka, Martin, Markéta, Tomáš a taky vnoučata. Šája, Pája, Tom a Terka.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Tolik tedy kabáči a houby magický. Posloucháte písničky na přání na Blaníku. Kdokoliv z vás může objednávat, ale je potřeba, abyste si napsali v předstihu ideálně 3 pracovní dny předem přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Za chvíli Babi Daněk a Stromy anebo Jojo Band a Karviná.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Babi Daněk, krásná písnička Stromy a před námi Jojo Band Karvina. Rád bych poslal písničku všem posluchačům Blaníku a celé mojí rodině pro radost a pro pohodové léto. Od Jakuba. Tak si to užijte a přejeme krásný sváteční večer s Blaníkem.

Tohle byly toulavý džíny a s nimi Věra Martinová na Rádiu Blaník za 5:03. A v písničkách napsání taky zaspívá Tereza Mašková. Máme tady tento požadavek. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky od Teresky Maškové a tuto píseň posílám svému vysněnému snoubenci Pepíčkovi Svárovskému. S tímto vzkazem si nejlepší muž v mém životě. Vždy tu pro tebe budu s náručí a srdcem do kořán. Miluji tě a pojď se už líbat. Tvá, jen tvá snoubenka Pavla.

skupina Turbo, chtěl jsem mít. Posloucháte Radio Blaník a ještě stále taky písničky na přání. Teď už Jeleni, taky Hradišťani a Miluju tě. S tímto vzkazem dobrý večer, milé rádio. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého čtyřnohého kamaráda. Dnes je to rok, co odešel tam nahoru. Piškotku, byl si pan pes, byl si můj kamarád. Byli jsme spolu 24 hodin. Stále mi chybíš, tvá panička Alena.

Velká dohoda, písnička Marioneta. Dál na vaše přání, Karel Gott. No, finišujeme, tady je poslední přáníčko pro dnešní večer a píseň E14. Dnes slaví Tonda Hrabec z Miřetic 47. narozeniny. Co popřát? Hlavně hodně zdraví, štěstí a všechno na pohodu se svojí rodinou. Posíláme krásnou píseň od mistra Karla Gotta. Gratulaci posílá manželka Lucka s Toníkem, taky Láďa s babičkou Evou s Chrudimi a Láďa s Pavlínkou a Kubíčkem s Nabočem. A my se připojujeme a tuhle nádhernou písničku tedy posíláme.

0: Dáte Karel Gott, E14. Přiblížila se 21. hodina, dál na vaše přání zase zítra od 19 hodin, tak se těšte. A poté 21. ode mě pro vás třeba Olympik, snad jsem to zavinil já.
1: Snad jsem to zavinil.
0: A taky zaspívá Michal Tučný, dáme cesty toulaví.
2: Já vím, že se vám...
0: A nebude chybět Marie Rotrová. Doma. Celé léto hrajeme hezky česky, teď je přesně 9 večer.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekujeme dopoledne ještě polojasno, pak už oblačno a během odpoledne a večera až zataženo. Na severu a severovýchodě se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky, které se budou během večera rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30, v tisíce metrech kolem 18 a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia.
3: Suk.
4: Na rádiu Blaník.
0: Možná přemýšlíte, kam zít děti o prázdninách na výlety. Od toho jsme tu my, blaniští krajanci, abychom vám dávali nějaké tipy. A tak vás za chvíli pozvu na pár míst a dám pár tipů, kde si to děcka užijí celý den a nebude se jim chtít domů. Tak poslouchejte, ať víte, ať máte představu a k tomu si užívejte české písničky. Teď kapela Krištof,

0: Tolik tedy Basics, písnička do neznáma, na Blaníku 21 hodin, k tomu 12 minut. Jak zabavit o prázdninách děti? No tak to je téma, otázka, kterou řeší skoro každý z rodičů nebo z prarodičů. Já bych tu pro vás měl spoustu tipů. V roli blanických krajánků vyrážíme i na místa, která budou vaše děti milovat. Podotýkám, že napříč republikou. Vyrazit s nimi můžete například do archeoparku Chotěbus v Moravskoslezském kraji, kde se děti vrátí do období pravěku. Na jihu Čech v Táboře si mohou zaskákat ve zdejší jump aréně, popřípadě hned kousek vedle navštívit muzeum iluzí. Pro nebojácné doporučuji strašidelný zámek Draxmoor na Vysočině v Dolní Rožínce. A jestli s nimi vyrazíte na celý den někam, tak můžete do Mirákula ve středních Čechách, popřípadě do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou na východě Čech. A tady si to užijete i vy, dospělí, jak mi prozradil ekonomický manažer Roman Švec.
1: Tak my cílíme na rodiny s dětma, ano, nejenom děti, ale i dospělé. A máme to tady velké, rozprostírá se náš areál asi na 10 hektarech.
2: Tak když bychom šli nějak postupně, vy to máte rozčleněné nějaké sekce, tak prozraďte posluchačům, jak to je.
1: Dá se říct, může to být sekce sportovní, ano, kde jsou trampolíny, fotbalové hřiště, potom to je sekce zábavní, ano, a naučná. Naučná, kde se prostě dospělí děti něco dozví o přírodě i o technice, a zábavná, to je takové největší gro tady, kdy prostě jezdí na autíčkách například, nebo stříkají po sobě, na motorových člunech jezdí a tam jsou stříkačky a stříkají po sobě vodou.
0: No já doporučuju, a samozřejmě těch typů pro děti máme daleko, daleko víc. Stačí se podívat na naše internetové stránky do sekce krajánek a tady kromě těch typů najdete i fotky z těch míst a videa a pochopitelně i komentáře. Tak se tam koukněte, nějaké pěkné místečko se vyberte. To vše v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už další hezké české, Michal Tučný a Cesty toulaví. A za chvíli taky Tomáš Klus s písní Nenávratná. Dobrý večer vám přeji, jsme Blaník.

nákladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie

Polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov,

Tak tohle je Michal David, Třetí galaxie. I dnes ve sváteční večer po 22. hodině rozjedeme písničky z lásky. I dnes vám budeme hrát samou romantiku, ale pozor, dneska jenom česky. Protože je první pondělí v novém měsíci. Těšte se mezi 22. půlnocí na Jakuba Smolíka. Zachraňte milenky. Taky zaspívají Marta a Tana Elefteriádu. Jedna je zčí než druhá. A co třeba Jaromír Majer? No a když máme to léto, taky nějaké letní pecky.

0: nebo Arno Špátek. A spousta dalších. Valda Matuška, Dalibor Janda, Petr Novák, Karel Gott a tak dále. Takže dnes písničky z lásky pouze české mezi 22. a půlnocí.
1: Posloucháte Blaník?
2: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Pivovar Svijany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsvijany.cz.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Harvey Kirkan a Černý brýle na Rádiu Blaník v pondělí večer. Tak zatímco o tomto prodlouženém víkendu jsme ty černé brýle moc nepotřebovali, od čtvrtka se budou opět hodit, sluníčko se nám vrátí a taky porostou teploty. Ve čtvrtek do 26, v pátek už do 30 a podobné teploty se sluníčkem nás čekají i o víkendu. Po neděli se dokonce denní maxima dostanou přes 30 stupňů Celsia, 32, by to tak meteorologové v tuto chvíli viděli. Extrémní vedro jako minulý víkend nás tady nečeká, ale za to přijde ideální léto. Takže to bude chtít naplánovat nějakou koupačku.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.
0: Ano, pokračujeme dál. Teď je 10:45. Docela například Kária s Poutama. Taky Hana Zakorová, Kam jdou děti. A teď Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. Tak vám přeji krásný sváteční večer s Blaníkem.

0: Léto s Blaníkem.
1: To je i vůně špekáčků a pravé české grilovačky. Rádio Blaník. Pohodové české léto.

0: Tolik tedy Karja, písnička Spoutaná. Za minutu už nám odbije 22. hodina. Jak jsem slíbil, tak i splním. Za chvíli už pošlu písničky z lásky. Celé 2 hodinky. To bude v rytmu romantiky. Tak se těšte například na Václava Neckáře, Ivetu Bartošovou či Valdu Matušku. Celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: A jak by to zítra mělo vypadat na obloze podle meteorologů, čekejme zpočátku polojasno, pak postupně oblačno, odpoledne už zataženo, přidají se přehánky zejména na severu a severovýchodě a k večeru by se ten déšť měl rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30 a v 1000 metrech kolem 18 a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia. Toliko počasí a Vlasta se k vám přeje krásný sváteční večer s Blaníkem.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
2: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
3: Dobrou noc.
2: Buonanotte.
3: Sladký spánek.
2: Sono dolce.
3: Matrace.
2: Maniflex.
3: Maniflex. Magnifik.
2: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
4: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
5: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz

vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Léto s Blaníkem.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo psal si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má

0: počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
1: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
1: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
0: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
1: Na našem webu radioblaník.cz. Na pláži u moře,
0: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
0: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.

0: práce. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Písničky z lásky.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Hezky.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blatníku přeje Vlasta Suk. Máme úterý 7. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Bohuslava. Takže Bohušky přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1943 se narodil italský zpěvák Toto Cutugno, zemřel v roce 2023. Kdo má narozeniny, tak to je například český herec Igor Orozovič, 42. 64. má česká lékařka Kateřina Cajthamlová, 75. český herec Miloslav Mejzlík a 86. britský hudebník, bubeník kapely Beatles, Ringo Starr. Takže oslavence zdravíme i vás, kteří máte ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Přeji vám hezký den. Je úterý 7. července, svátek má Bohuslava a před námi jsou očekávané události. Český statistický úřad dnes zveřejní červnovou inflaci. Zároveň vydá výsledky maloobchodu a zahraničního obchodu za květen. V Ankaře začíná summit Severoatlantické aliance. Českou delegaci vede premiér Andrej Babiš, na palubě je i prezident Petr Pavel. V Chebu bude zahájena renovace památkové chráněné nádražní budovy. Zúčastní se ministr dopravy Ivan Bednárik i generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Pátým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Potrvá až do 11. července. Na Zámeckém nádvoří a ve Smetanově domě začíná divadelní festival Shakespeare Litomyšli. Přináší slavná díla anglického dramatika. Hrají se čtvrtfinálové duely tenisového Wimbledonu. Karolína Muchová vyzve v bitvě o další grandslamové semifinále Japonku Naomi Osaku. To byly očekávané události. Radek Barkman, Rádio Blaník.
1: Den se probudí.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: Deník počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz